jsi sám sebou teď jistý, ale když já šel zkouší na tečních, kdo z nich nebyl tak chytrej. Za to teď je každej drsnej jak šmirgo, ale mně stačí jenom kopák, haj

0: FM.
1: Tenhle synťák když si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první nož

Spělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím synťáka.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor. Trošku

protože kořen to zase zvládnu, zase budou huby do kořán. Dám na osobní, dám na spořák, dám na firemní okna sporák. Buzny se vozíte na škodách, slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, proto mi dával život jen pěstí, nebrečím.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, vím, kdo to je. Tam můžete sokaj se Brančikováč. Kdo je to tam? DJs. Diskotékar z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováč. Originál, čau to. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje Hoze Sobolev.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Express.
2: Express. Music first.
1: Express FM.
3: He said, tell me a story.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
6: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: potisk trička, bela bel CZ.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Trenírkárna.cz.
12: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
11: Trenírkárna.cz.
13: Music. First.
2: Express FM.

0: Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. V Atlantě královal skvělými zákroky golman outsidera Vozíňa, který si ve 40 letech odbil stejně jako jeho spoluhráči debut na světovém šampionátu. Ráno bude jasno až polojasno, ale od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne nějaké občasné deště, přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
1: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, máme úterý 16. června, 7 hodin, s Biňkům krásný sváteční den.
3: Ano, všechno nejlepší.
2: Ano, všechno nejlepší, užijte si sváteček. Takhle ano. V úterý to je takový, viď? Dostaneš tu čokoládku asi.
3: No, ale jako v úterý. Jako ve středu, že jako ve středu nedostaneš čokoládku.
2: Ve středu podle mě už někdo řekne, středa, svátek oslavy je třeba.
3: Mohli bychom na pivo.
2: Jo, přesně, no. Jo. Úterý to je podle mě takový...
3: A úterý je stejně takový, jako, víš co, v pondělí se jako rozebíháš a úterý už to je takový jako naplno i v té práci, takže už je to takový jako, že i my budeme muset asi zabrat, když o tím tak přemýšlím.
2: Cože? Aha, no tak počkejte.
3: Nebo víš co, dáme si čas do 10, rozmyslíme a pak uvidíme.
2: No, konečně mluvíš rozumně, Vašku.
1: Express ráno.

0: Sombrero Potential je 7 hodin a 8 minut. Už jsme ve zprávách mluvili o tom, jak Španělé nemile překvapili své fanoušky, protože je neremizovali s tím Ekvádorem. Taky Irán hrál 2-2 s Novým Zélandem a Nový Zéland je v té tabulce FIFA úplně na nejspodnějším místě, což bylo taky docela jako překvapení. Takže asi tak, no. Co tam je nového, babu?
1: No, já tady mám příběh právě toho kapverdského golmana.
0: Ano.
1: Který před tím zápasem se Španělskem měl 56 tisíc followerů. Tipni si, kolik má teď po vší té pozornosti, která se jim dostala i po všech těch memečkách, jak staví zeď před bránou a takovýhle ty podobný fóry. Měl 56 tisíc.
0: Tak dva míče.
1: 1,8 milionů,
0: možná, to teď už, moc nesek, no?
1: Možná teď už bude mít i dva míče, protože to bylo asi před 6 hodinama, takže možná už budeme někde kolem 2 milionů. Takže i takovýhle efekt samozřejmě na sociálních sítích můžou zažívat hráči. Jinak španělský tým zažívá ještě jeden příběh a to je příběh hráče Marka Cucurella, protože to je příběh, který se týká samozřejmě odvěkého rivalského souboje Barcelona versus Real Madrid. Mark Cucurella je z Katalánska.
0: Takže Barcelona.
1: Začínal v Barceloně, hrál nejenom v mládežnickém klubu, ale samozřejmě potom později i v Barceloně. Teď byl hráč Chelsea a do Chelsea přichází Xabi Alonso, bývalý trenér Realu Madrid. No a tak se ho ptali samozřejmě, jak se na to těší a on říká, moc se na to těším, na celý ten projekt toho Xaviho Alonza. Přičemž španělský národní tým poprvé v historii odjel na mistrovství světa bez hráčů Realu Madrid. To už se teď ale změnilo, protože do Realu Madrid mezi tím přišel José Mourinho, který Marka Cucurella podepsal, takže Real Madrid získal konečně aspoň jednoho hráče na mistrovství světa.
0: Takže se to switchlo takhle během...
1: Přesně tak. Xavi Alonso jako bývalý trenér teda přišel do projektu o Marka Cucurella, no a Mark Cucurello navíc údajně ještě tu smlouvu podepsal úplně jako v podstatě na tajňák. Že nikomu nic neřek.
0: A bez agenta.
1: A že všichni se to, no to ne, jako že v tom jasně. Týmu, že najednou jakoby všichni ráno přišli na ten Insta a říkají, ty vole, ty hraj za Real, jo? A on, možná. No a do toho samozřejmě fanoušci Barcelony nejsou nadšení, takže jedeme klasicky zrádce, fuj, tohle. I na mistrovství světa jsou samozřejmě fanoušci Barcelony, takže se teď bučí i... Každý dotyk míče způsobuje taky zvláštní zvukový efekty.
0: A bubuzely to nejsou.
1: A bubuzely to nejsou, jsou to takový spíš bubuzely, takže to je jeden z těch příběhů. A pak jsem včera docela čuměla ještě na jednu věc, která se týká našeho zápasu, který už se blíží. Tady koukám, rarita v klíčovém zápase českých fotbalistů, duel z JAR bude řídit trojice žen.
0: Žen?
1: Žen, tady píšou. Koukám tady na livesport.cz. Druhý zápas českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe povedou tři ženské rozhodčí. FIFA nominovala na čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou, který výrazně napoví o dalším osudu obou týmů na šampionátu. Američanku Tori Pencovou s krajankou Brooke Mayovou a Catherine Nesbitovou na čárách. Poprvé v historii tak budou zápas MS řídit tři krajanky. Tak to je jenom taková ještě... Možná víc jsem o tom nezjišťovala.
0: Možná viděli, jak naši hrajou, takže řekli, to bude stačit. Teď to nechce jako tak.
1: Těžko říct. Tak hele, možná zase třeba to bylo tak, že holkám dali na výběr, který tým jim je nejvíc sympatický a oni řekli Čechia.
0: Jo. Tam mají hráče a ty jsou docela šik.
1: Ano, přesně.

0: My tady se přesvědčujeme o tom, že Benovi v žilách koluje krev roku. Dokonce to také dokázal i na Rock for People, kdy si s Tomem Tejerem z Kiss dal svůj setík. 7.17 aktuální čas. Za malou chvíli nás čekají Pink Panthers a taky DMAs nebo Georgia. Vote, work, the dance floor.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litr. Za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.
12: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.

0: VMAs na Express FM 726. O víkendu nebyl jenom Rock for People, ale také v Anglii festival, který se jmenuje Download. A tam takový zajímavý, za což by bylo spousta jako kapel rádo, byla situace, kdy Sam Carter z kapely The Architects, tak on normálně zastavil hudbu, protože bylo moc mošpitu. Ale asi to tam bylo hodně nezřízený, ty záběry z toho jako úplně nejsou, ale takhle dokážeme si představit, jak Angličani, když rozjedou ten mošpit, že to může být jako o život. Údajně tam byly ještě nějaký i bitky v tom, jako mezi tím, a on vlastně jako furt volal na tu ochranku, aby tomu nějak jako udělali přítrž, jenže když ti prostě tisíce lidí prostě běhá do kola, tak ho nemáš potom šanci tam do toho vběhnout, protože takovej dav tě jenom strhne.
1: Takový surprise, surprise. Prosím vás, tamhle uprostřed toho mošpitu, tam je strašná rvačka, někdo tam omdlel, zajděte tam. Hnedko, šefiku.
0: Teď tam ty zelený vesty najednou, tam chtějí vlítnout a jenom vidíš, jak se to tam začne rotovat. No.
1: Hele, já to tady budu sledovat odsaď, kluci, jo, a vy tam běhněte.
0: Já vám budu
1: já
0: říkat.
1: Já to budu kontrolovat odsaď, jo. Furt běhaj. Teď je tam mezera, vlez tam.
0: Ne, takže normálně...
1: Takže něco takového jako moc mošpitu existuje.
0: Ano.
1: To jsem vůbec netušila, to je pro mě novinka.
0: Jo. No, takže on zastavil normálně koncert, kapela přestala hrát, dokud se to jako nějak neuklidnilo a nakopnul tam mikrofon a byl prostě jako zlej, ale ne na lidi, ale spíš na ty pořadatele, kteří tomu prostě jako nedokázali úplně tak zabránit, no.
1: A neví, ale nepíšou tam někde, jak dlouho trvalo uklidnění mošpitu, záchrana lidí, na jak dlouho byl přerušený ten koncert na festivalu Download, než se to zase uploadovalo. Ale tak hele, 10 minut tomu dáme určitě, protože než se podle mě dotočil mixer, než se rozdělili třeba
0: nepíšou tady, jak dlouho to trvalo, no, ale příliš mnoho mošpitů.
1: Příliš mnoho mošpitů, no, kdo by to byl řekl?
0: Přesně tak. Tady je ta slíbená Georgia na Expressu. Hezké ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak pozor, teď to bude vážný. Pokud jedete po D10 ve směru na Turnov, tak se to hnedka odpuste, protože na 3,5 kilometru je dopravní nehoda. Dvou osobáků a 3 dodávek, na místě se to všechno řeší a taktéž dopravní nehoda uzavřela dálnici, tentokrát D6, 26. kilometr ve směru na Karlovy Vary, jsou tam v sobě nákladák a osobák. A ještě také je problém v Brně, konkrétně tedy v Husovickém tunelu, kde máme dopravní nehodu dvou osobáků, na místě je policie a průjezd je levým jízdním pruhem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
8: Music first.
9: Express FM.

0: On tady téma od včera. My jsme si to už tak jako lehce probrali, ale samozřejmě naši posluchači to neslyšeli, takže bychom mohli říct, jak taková normální rodinka. A já myslím, že každý v práci máte nějakou takovou WhatsAppovou skupinu. Jedna je oficiální, kde se jako řeší nějaké jako pracovní věci.
1: Kde jsou všichni.
0: A pak je ta, kde tam třeba není šéf nebo někdo z vašeho kolektivu neúplně oblíbá. A pak ještě další skupina pracovní a nepracovní a tak dále.
1: Ano, a pak si pořád musíte hlídat, ve které skupině zrovna jste a kam to posíláte, abyste do nějaký skupiny nenapsali něco, co tam napsat nemáte, protože tam je ten, o kom píšete, aby sakra. Proto nesnáším příliš kreativní názvy těch skupin, anebo když někdo změní profilovku.
0: Jo, že se neorientuje.
1: Ne, okamžitě, jo, furt prostě hledám nějaký obraz, říkám, proč je ta skupina, jestli se tam včera psali, a pak, jo, on tam někdo dal tady tu profilovku z té party, takže teď už tam není profilovka v obrázek, teď už je tam profilovka ožralýho tady toho člověka. Aha, můžu napsat.
0: Jo. No, proč o tom mluvím? Protože i taková normální rodinka, ti tvůrci, respektive ti herci, měli svoji WhatsAppovou skupinu. Sofia Vergara se po 7 letech rozpovídala o tom, jaký to je, že prostě i když už netočí, i když už se prakticky jako nepotkávají, jako tak často, někde jako čas od času se sejdou třeba nějaká dvojice nebo trojice, jak mají zrovna čas, tak Sofia Vergara popisuje, jak to je s Edem Nílem, který prostě třeba moc dlouho jako neodpovídá až za 5 dní a oni prostě nevědí, na co vlastně on odpovídá. Což taky jako je to tak jako, že si to prohlídneš, necháš to bejt, říkáš pak odpovím a za 5 dní si vzpomeneš, jo.
1: Yeah.
0: A teď vlastně už tam něco jako nabude. Nicméně je fajn, že po 7 letech pořád jim funguje tahle ta skupina a Sofia Vergara se strašně jako kladně vlastně hodnotila toho Eda O'Neila, že oni hráli jejího manžela, že jo? A že prostě jako je
1: ta...
0: A že prostě byl, v podstatě to byla její pořádná první nějaká jako role a že on jí dělal takovýho toho mentora a ní nesnad manžela, spíš takovýho jako taťku, že jí jako tím provázel a že jí strašně jako dal. To je hezký, jak ona o něm mluvila takhle, no.
1: To je hezký, tak možná by ho mohla naučit víc s WhatsAppem.
0: Včas.
1: Možná to taky O'Neil dělá jako já, že si ty skupiny stiší a jednou za 5 dní se jde někam podívat. Může mu někdo napíše do té skupiny, kterou nemá stišenou a pak tam těch 32 zpráv.
0: Co kdo zase
1: chce? Tak si přečtu první 2, odpovím na to a zbytek ignoruju.
0: Takhle přesně to mám já. I u nás, vidím, že se rozhoří.
2: Express ráno.
3: Hey, it's me.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dnes v 10 bude společná tisková konference vlády a cestovek k pomoci českým občanům během letní turistické sezóny a dovolené. Například s jakými problémy může pomoci stát, na co mají cestovatelé právo, kam zamíří letos nejvíce českých občanů a jak na to stát reaguje. Okupační úřady Krymského poloostrova budou zabavovat motocykly a mopedy, které budou hlučné během poplachu nebo útoku bezpilotních letounů. Takový hluk můžou využít ukrajinské bezpečnostní složky jako krytí při útoku dronů. Karviná dostala od etické komise FAČR trest za ovlivňování zápasu. A ten je tvrdý. Slezský klub byl vyloučen z nejvyšší soutěže a navrch dostal pokutu 10 milionů korun, jak uvedla příslušná komise v komuniké v pondělí večer na stránkách fotbalové asociace. Trest je zatím nepravomocný a klub se může odvolat. Ráno bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer. Místy občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné úterní ráno s datem 16. června. I my jsme tady řešili zdražení zásilek z Číny. Dneska jsem viděla hodně titulků ve smyslu, že dneska je možná ten poslední den,
1: kdy si můžete ještě něco nechat poslat.
3: Kdy si můžete poslat za levno. Dokonce jsem tady viděla i reportáž, paní tam chtěla využít a objednávala věci už na nový školní rok, aby ušetřila. Tak to tam přepočítávali, že ona přesně objednala nějak za 2100 něco a kdyby to přišlo už po, tak jí to vycházelo nějak 3700, takže skoro dvojnásobek, protože každá ta věc byla něco jiného, tam měla nějaký batoh, pomůcky, tohle. No, pokud patříte mezi lidi, kteří jsou možná i trošku závislí na objednávání tohoto zboží, mám tady takový trend z Jižní Koreje, který by vám mohl pomoci.
1: Jakože z Jižní Koreje si můžeš něco poslat?
3: Ne.
1: Co tam jako řeší?
3: Je to taková aplikace, která právě pomáhá shopaholikům.
1: Dobrá, tak já si počkám na tu informaci.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Temper City a Self Aware, 8 hodin a 11 minut. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Mám já začít něco?
1: Ne, já ti řeknu o těch aplikacích pro ty shopaholiky.
0: Málem bych zapomněl.
1: Pokud trpíte nemocí zvanou impulzivní nákupy a právě zdražení doručování zásilek z Číny vám dělá neuvěřitelnou čáru přes rozpočet, protože neustále objednáváte nějaké blbiny, nebo třeba máte v rodině někoho, kdo opravdu objednává furt něco. Myslím si, že hodně lidí má tuhle tu nemoc, že non-stop furt objednávají něco, hlavně z Temu. Mám pocit, že mám kolem sebe takový ty lidi, jejichž jako rodiče to chytli, nebo prarodiče.
0: Jo, to něco jsem ti koupil.
1: Jo.
0: Je to nějaká zbytečnost, kterou byste si nekoupili ani kdyby byla jako sebe kvalitnější a vlastně vůbec nepotřebujete.
1: Ano. No a v Jižní Koreji evidentně mají taky tyhle ty problémy, že tam lidi milujou objednávat, nakupovat a vyřešili to tak, že tam frčí věci, oni tomu říkají jako dopaminové stránky, ale buď jsou to jako aplikace, nebo seš normálně na webu a ty si vlastně můžeš objednávat oblečení, jídlo, dokonce tam mají i nějakou jako speciální takovou, jmenuje se to jako cigaretová pauza, ve který máš jenom nějaký že ti tam jakoby ubývá cigaretka a ty si tam mezi tím jako scrolluješ a můžeš si udělat rychlej nějaký nákup. Výhoda je ta, že to funguje jako klasicky, to znamená, ty přesně listuješ, tam se ti objevují nějaký věci, ty na ně klikáš, dáváš si je do košíku, pak můžeš dokonce i sledovat toho kurýra, který ti to přináší. Výsledek je ale ten, že ti nic nepřijde a nic tě to nestojí. Ty si jenom jako plníš prostě to klikání, že si vybíráš ty věci, můžeš tam, tady dokonce koukám na nějakou stránku jako s jídlem, na nějakou aplikaci, takže si tam opravdu můžeš přidat i všechny vomáčky, které ti, že ještě si jako můžeš udělat mega radost v té aplikaci, že si ještě přiobjednáš k tomu a zmrzlinový pohár a hranolky navíc a takovou vomáčku a ještě nějaký předkrm. A potom si můžeš i dokonce zvolit, jestli chceš rychlé nebo pomalé doručení, asi podle toho, jestli máš rád koukat, jak jede to autíčko falešný, nebo ne.
0: Ježíš, to je vtipný.
1: Ano, takže ta opravdu skutečně no jo, takhle daleko jsme to dopracovali.
0: Co když mám opravdu jako třeba hlad?
1: Tak můžeš jít do té aplikace, kde si můžeš něco normálně objednat, ale jako...
0: Jakože bych šel takhle jako na féro někam, kde nakonec nic nedostanu.
1: No, a tak já nevím, tak ty Korejci jsou divní v tomhle tom, já nevím, jenom jako...
0: Ale je to dobrý.
1: Evidentně jim to tam nějakým způsobem funguje. Nevím, jestli třeba my tady jsme opravdu už s těmahle nákupama až takhle daleko, jestli bychom to dokázali, ale myslím si, že by to mohl být takovej... Já teď nechci nikoho navádět.
0: Jako, říkám... že podnikatelský nápad.
1: No, ani jako myslím si, že by to mohla být právě teorie pro ty starší rodiče, kteří mají trošku... Vlastně, oni to sice umí objednat, ale ve skutečnosti mají trošku jako problémy s těma technologiema. Takže co kdyby jim ty jejich děti právě nainstalovali tyhle ty falešné aplikace? Ono by se to pořád tvářilo, že to je od někud z Číny nebo něco, jenom oni by jako si mysleli, že za to zaplatili, to zboží by nikdy nedorazilo a potřeba po třech dnech by jim to ty peníze vrátilo.
0: Jo.
1: Takže oni by měli pocit, že učinili ten nákup, pak by tam bylo takový lehký zklamání, že nic nepřišlo, ale penízky by se jim vrátily.
0: Jo, takže by si někdo z nich dělal banku nakonec.
1: V podstatě.
0: Což je jako, že otočíš potom nějaký jako peníze, no, protože ti někdo je svěří, ty je mezi ano. Tím, to je letadlo, ne?
1: Ale nesměl by to být žádný skem, no ne, tak tím to pak zase vrátíš jednako jedný, že jo?
0: Jo. Mezitím si na tom něco jako trhnulo.
1: No, tak mezitím si ty peníze někde zainvestovala, ty vrátíš ten, ale takhle jsem to nemyslela. Myslela jenom, aby si jako ty lidi falešně si mysleli, že nakoupili.
0: A nebo by to mohl být v podstatě jako udělaný tak, že ty chceš někomu něco darovat, jo, a ty, v podstatě je to tak, že to někomu pošleš, třeba těm svým jako dětem,
1: ano.
0: Tady jsem ti něco koupil a oni budou se tvářit, samozřejmě by tam věděli,
1: jasně.
0: Že mají, a tvářili by se, že už jim to přišlo.
1: Jo, no jenže co, když potom přijdu na návštěvu a řeknou, hele, kde máš ty
0: no,
1: tohle, hele, co jsem ti objednal?
0: Ono to přišlo z Číny a nebylo to nic moc, takže ono se to jako rozbilo, takže jsme to museli vyhodit.
1: Jo. Vidím, že to není tvoje první rodeo, Vašku, s nějakýma blbejma dárkama. Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: BDI, Millionaire na Express FM. Za chvíli Muse, Slater, Sony Fodera nebo Glass Animals. To je nejbližší hudba, kterou nabídneme v Express ránu.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
10: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
12: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
13: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
16: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás. Music.
17: First. Express FM.

0: Gas Station, 8 hodin 33 minut. Vašku.
1: Já tady na to koukám.
0: Koukáš na to?
1: Barbecue quesadilla. Uh-huh. Blinkové brambory s fetou a paprikou. Uh-huh. Nebo krém z pečených paprik.
0: Takže ty už máš dneska vybráno na obídek.
1: Mně by stačilo jedno.
0: Jedno.
1: Jedno z toho.
0: Ale ano, Václav vybírá v Ugo Salaterii. To nabízí rychlé a vyvážené jídlo z kvalitních surovin, od lehkých salátů až po poctivé polévky, doplněné o čerstvé šťávy a smoothie připravované na objednávku. Ugo má teď aktuálně také novou pobočku, a to v OC Letňany. Reaguje tak na rostoucí zájem o zdravý lifestyle a rozšiřuje dostupnost nabídky Ugo i pro zákazníky v této lokalitě. A my tady teď máme pro jednoho z vás voucher na konzumaci v salatérii Ugo v hodnotě 1000 korun.
1: Jak na to? Stačí jenom správně se podívat, pokud možná, že někteří z vás víte, jakou barvu má logo Ugo a myslíme písmena v tom logu.
0: Je tam taková brokolice. Takový panduláčko, něco. A ano, v tom je ten nápis.
1: Ano. Takže to si najděte. A jakou barvu tady mají ta písmena v logu? Uh-huh. Ugo. A pošlete nám ji i s vaším e-mailem, prosím pěkně, na 602 604 903. Nebudeme vám spamovat ve chvíli, jenom ve chvíli, kdy vyhrajete těch 1000 korun, ten voucher. Jo? Takže ještě jednou 602 604 903 posílejte SMSku se správnou odpovědí, jakou barvu má písmo v logu Ugo, a připište k tomu váš e-mail, abychom vám to mohli rovnou štando PD poslat.
0: Nic, jdu se podívat na web.
1: Se lžou-li všechny pokusy, přešti si návod.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Stále by vás měla trápit komplikace na D6 26. km ve směru na Karlovy Vary, kde je vybouraný náklaďák a osobák, na místě už jsou policisté a všechno se to řeší. Stejně taky D10, kde máme dopravní nehodu 3 dodávek osobáku a ještě osobáku a dodávky, tam toho je opravdu hodně. Pozor si také dejte na D1 368. km ve směru na Ostravu, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh kvůli nehodě náklaďáku.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
7: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
17: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
19: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
20: Trenýrkárna.cz.
21: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
20: Trenýrkárna.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Takže RGB by bylo, nebo RGB, jak chcete, 127, 165 a 27. A skutečně v Pantone barvách je to 376C. Bavíme se o tom písmu, o blogu. No, je to tak. Kateřina na to šla takhle vědecky, nebo jako technicky, takže bychom mohli jako tu tisícovku asi poslat, bych to tak viděl, co?
1: Do tý, já už ji tady zapisuju do tabulky.
0: Jo, a tak je to, já nevidím. Dobře. No jinak, bavili jsme se ještě také v SMS-kách, nebo že byste z SMS-e k nám tady přišla od Tomáše informace ohledně té aplikace.
1: Jak tam můžeš dělat ty falešné nákupy?
0: Na ty pseudonákupy. Takže napsal. U nás je to přesně naopak, lidem chodí balíčky, které si neobjednali. Náš obchod je jedním z výdejních míst, funguje to takto, podnikavci se dostanou k seznamu nakupujících přes internet, kde je adresa, telefon a tak dále. Zašlo mu jen tak na blind balíček, ne za honentní částku, obvykle do 500 na dobírku, a lidi jsou tak zblblí a mají třeba několik balíčků na cestě, takže bez problému zaplatí i ten, kterým poslal nějaký cyberšmejt. A pak jsou překvapení z prázdných krabiček nebo blistrů se sponkama nebo sešívačky. Takže pozor na šmejdy. Většinou jim to vyjde, bohužel.
1: Šmejdi.
0: Zajímavý způsob. No.
1: Šmejdi.
0: Ale je pravda, že když je taková nějaká nákupní horečka, jako je třeba před Vánoci, kdy objednáváte, tak je jasný, že potom těch balíčků chodí víc a vy už nevíte, co vlastně, co kdy má přijít a od koho to má přijít. Jestli to si proto máte jít na poštu, nebo jestli vám to přijde někde do... No prostě je v tom blázinec.
1: Na mě
0: no.
1: Pořád zkoušej, že musím zaplatit clo.
0: Jo. To se mi taky děje.
1: Furt. A já neplatím clo, já jsem jíst neobjednal.
0: A já vždycky jako si říkám, mám zaplatit clo? No, tak ale já jsem se jako díval, takže bych to nějak jako odklik. No.
1: Děje zkoušej se to na nás. Zkoušej. Ale ano. Nás nedostanou, Vašku.
0: Ano.
1: Ne.
0: Vlastně někdo Goniat.
1: Ne.
0: Calvin Harris, My Way, a za chvíli už tady bude 9. hodina. My way to say, at least I did it my way.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfka televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Běloruský diktátor Aleksandr Lukašenko se omluvil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za svá dřívější ostrá slova na jeho adresu. Uvedl také, že od Běloruska, které pomáhá Rusku s jeho invazí na Ukrajinu, by nikdo neměl předpokládat vojenské akce. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho.

0: na Express FM.
1: Express ráno na Express FM. Víš, co bude za malou chvilku? Vašku, samozřejmě, že víš. A vy, kteří posloucháte pravidelně, to víte, taky je úterý po 9. hodině a to znamená, že dorazí šéf naší muziky, aby nám představil jednu z novinek tohoto týdne.
2: Takhle rychle to bude říkat, tak jako je chutný?
1: Ne.
2: Bude trošičku pomalejší.
1: Bude vomalinko pomalejší.
2: Dobrá.
1: Ale stejně razantní u toho bude. On je velice razantní. Rabur.
2: Když chce. Ale jinak přijde. Dobré ráno, sluníčko.
1: Jsem zvědavá, co to bude, protože poslední dobou jsme to měli takové hodně z českých luhů a hájů.
2: A já už to vidím, nebude to z českých luhů.
1: Nebude. No tak vyrazíme na výlet a to se hodí. Vždyť má být hezky.
0: Express ráno.
3: Express FM.

0: Tak co?
1: Už je tady.
0: Už je tady. No, ahoj, je, Radku, ahoj, ahoj, ahoj, ty už jsi tady.
2: Ty jsi tady.
3: Hezké ráno.
0: Jak to jde?
3: Je bezvadný.
0: Dobrý.
3: Ano.
0: Tak my už jsme teda prozradili, že tentokrát to nebude z českých luhů a hájů, tak z jaký pak?
3: Nebude.
0: Z jaký pak luhů a hájů bude to bude?
3: Z ostrovních, neboli britských luhů a hájů to bude. Mám už mluvit?
2: Už mluvíš?
3: Já zase klidně. No, je to další single z chystané druhé desky britské producentky Nee Archives. My jsme se tady docela hodně hráli první single Danger a tady podle mě je velká hitovka. A teďka na ní navazuje druhý single Boys in Blue a tady je podle mě úplně stejně velká hitovka jako ten první single. Ta druhá deska Nee Archives bude jmenovat Emotional Junglist, jako emocionální junglistka. Vyjde to 24. července. A na té desce kromě ní spolupracovali docela velký jména, jako je James Ford, který je takový jako jeden z nejvyhlášenějších britských producentů, nebo třeba Julia Michaels, která píše třeba pro Lady Gaga, nebo Sabrina Carpenter, že si najala celkem taky jako vysoký, těžký váhy. A na těch skladbách je to znát, to je to Boys in Blue, je zajímavý hudebně, že to tak jako míchá jakoby ten drum bass jakoby s kytarovkou, s takovým jako postpunkem, což je celkem fresh. A docela dobrý je i ten text, který vlastně je o jejím jako ex-partnerovi a ona ho přirovnává k tomu, že teďka je policajt. A zpívá tam vyloženě, sdíleli jsme spolu postel, ale teďka mě chceš zatknout. Tak potom to tak nějak je. A Boys in Blue jsou jakoby chlapci v modrém, jakože policisti.
0: Mm-hmm. No, takhle, ale on ji nechce zatknout v takovém tom jako žhavým scénáři, ale...
2: Tak je to bývalý, taky asi fízloval, ne?
3: No asi. Ne, jak to přesně, ale je to o tom, jako, že na ní volá federály a takový obraty.
0: No jo, to je nějaký takový textu. Ten zhrzený ex.
2: Toxický vztah.
3: Ano, ano, ano. Takže ráda se ho zbavila a ta radost je obtisknutá v euforii této skladby.
0: Tak já myslím, že s touto písní bude souznít mnoho žen.
3: Ano.
4: Toto je nová hudba na Express FM.

0: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již prodej.
3: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle jsou Vombec na Express FM 9.21. Za pár okamžiků se vydáme do země vzdálené, země našeho podcastového guru, do Moravslezského kraje, protože nebudu doma. To je přesně rubrika, která vás tam pošle, a když už vás tam pošle, tak aspoň budete vidět, co tam budete dělat.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Hůru na cesty. Tohle volání s blížícími se prázdninami nabírá na intenzitě a tak by se vám mohlo hodit pár tipů na výlet, které tradičně ozdobíme hashtagem nebudu doma. Pojďte s námi do Moravskoslezského kraje. Když se řekne Moravskoslezský kraj, každému hned v hlavě naskočí důlní věže nebo komíny oceláren rámované z mětí trubek, ale méně už krásná krajina Beskyd nebo hrady a zámky v okolí. V srdci těšínských Beskyd, obklopený lesy, chráněné krajinné oblasti, se nachází wellness hotel pod Kyčmolem, místo, kde si opravdový odpočinek najde každý. Ať už hledáte romantický víkend, rodinnou dovolenou nebo únik od pracovního schonu, Beskydy vás pohltí svou přírodou a hotel se o vás postará na jedničku. Z pokojů se otvírají výhledy do zalesněných kopců, které přímo vybízejí k procházkám a túrám. V okolí najdete desítky kilometrů cyklo a turistických tras pro letní výpravy. Po návratu vás čeká svět relaxace. Bazén s vyhřívanou vodou, whirlpool, finská sauna, parní bylinková sauna i biosauna. Dopřejte si masáž nebo privátní lázně jen pro sebe. A po wellness přijde odměna v podobě dobrého jídla a pití. Hotel má vlastní mini pivovar, kde se vaří místní pivo Lomňan. Restaurace potěší poctivou českou i evropskou kuchyní, a to i hosty s bezlepkovou nebo bezlaktózovou stravou. Nebo se vydejte do Jura hotelu Čeladná v srdci Beskyd, kde si užijete letní dovolenou plnou výletů, odpočinku i skvělého jídla. Po dně stráveném na horských stezkách nebo objevováním beskydských zajímavostí vás čeká neomezený vstup do bazénu, finské sauny i fitness centra. Součástí pobytu je také bohatá polopenze formou bufetu, kterou si hosté pravidelně pochvalují. Rodiny ocení venkovní dětské hřiště i dětský koutek. A aktivní cestovatelé zase slevy na oblíbené atrakce v okolí, jako je stezka Valaška nebo bobová dráha Bobovka. K návštěvě láká i městečko v podhůří Beskyd pro svou malebnost zvané Moravský Betlém. Štramberg se svou dominantou věží Trůbou je v skutku výjimečné místo, kde se na malém prostoru snoubí bohatá historie s nádhernou přírodou a širokým zázemím aktivit a služeb. Labyrint úzkých uliček, tajemné legendy a dřevěná lidová architektura dělají ze Štramberku filmařsky zajímavou lokalitu, která ještě zdaleka nebyla úplně objevena. Kamenná štíhlá věž s typickou stříškou se tyčí nad městem a skrývá 180 schodů vedoucích na vrchol vyhlídky. Dalším zajímavým místem je jeskyně Šipka, kde je doloženo nejstarší osídlený člověkem na našem území. Štramberkem také voní perníkové uši. Tento speciální perník je připomínkou slavného vítězství místních lidí nad tatarskými nájezdníky z Mongolska, kteří ve 13. století rozložili svůj tábor pod kopcem Kotouč. Krajské město Ostrava, to je město, které má vlastní rytmus. Industriální památky, galerie, kavárny, hudba i zelená místa tu dávají dohromady výlet, který se dá pojmout aktivně, kulturně i úplně odpočinkově. Stačí si vybrat směr podle nálady. Tipy na program, akce i zajímavá místa najdete na Visit Ostrava, oficiálním průvodcem městem i okolím. A pokud zůstanete alespoň dvě noci ve vybraném ubytování, můžete získat návštěvnickou kartu Ostrava Card se slevami na další zážitky. Šťastnou cestu s Express FM.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Moravskoslezský kraj? Pak si zamilujete hotel Stará Amerika s největší dětskou hernou v kraji. Nebo hotel Bellaria Resorts Wellness a skvělým zázemím pro rodiny s dětmi. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dodávka svodidla si to mezi sebou rozdali na D5C 48. kilometr ve směru na Plzeň. Tímto směrem počítejte s omezením. Také na příjezdu do Prahy od Strakonic je dopravní nehoda dvou osobáků. Komplikace je na D1 368. kilometr ve směru na Ostravu, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh kvůli nákladňáku a osobáku, který se tam taky zčuchli. A ještě také u Uherského Hradiště, konkrétně tedy u obce Kunovice na 50. Máme tam dopravní nehodu, osobáku a dodávky.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
5: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
13: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, cz.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Pašku!
1: Babu!
0: Pašku, když jsme začínali, tak si říkal, že úterý je takový ten den, kdy už se prostě jede, pracuje naplno a že i my bychom měli něco předvést a že si to do 10. hodiny promyslíme. Zbylo 11 minut. Jak seš na tom zatím s tím promýšlením?
1: Zatím bych tom pokračoval jako klidně dál a uvidíme, jak se to vyvrbí.
0: Takže necháme to tak, jak to je.
1: Necháme to tak. Bavili jsme se o těch nákupech, co se týká, že v Jižní Koreji vymysleli v podstatě aplikaci, server, ano, nebo chcete-li webovou stránku, kde si můžete naklikat svůj nákup, když máte tuhle tu mánii nakupovací, klikací a nakonec vám nic nepřijde.
0: Ani tak, za to nic nezaplatíte.
1: Jedna z těch věcí, ale také nám psal Tomáš, že u něj se občas objeví nějaká taková zásilka fiktivní a lidé za to zaplatí. Přišla nám ještě od něj zpráva, dokonce i jako našel přímo tu zásilku, že chcete vidět z kyberšmejdy, tady je skupina mládenců z Ázie a Česka, tady to zkusili za 350 korun, ale nevyšlo jim to, pán si balíček nepřevzal a tak se vrací klukům do Hradce. Tomáš. Je to balíček takovej ten, tomu se říká mystery box, kdy v uvozovkách jakože zaplatíte 500, ale budete v tom zboží za 5000, ale nevíte, co v tom bude.
0: Jasně.
1: Jo, takže takovýhle podvody se prostě dějí.
0: A to se vyplatí, proč to nevyzved?
1: Protože v tom jsou právě ty sponky, protože právě v tom jsou ty blbiny, který jo, nakonec se tady jako
0: a to, by tak,
1: to neslibuje. To,
0: no ten, jo, ale kdyby to rozdělil to do těch ostatních balíčků a sám by udělal ty fejkový balíčky, měl by do nich co naplnit. Mm-hmm.
1: A co jako s tím?
0: A prodal by to za 700 mystery box, tak by na tom 150 korun vydělal.
1: No tak super, to by bylo krásný.
0: Víš?
1: No ale myslím, že za tu, že jako chceš dělat podvody na lidech. Chceš dělat
0: nechceš,
1: to,
0: že ale někdy že si už říkám, jestli to právě není ta chyba.
1: Že už by si s tím měla začít.
0: Jo, vždycky si říkám, hele tyjo, tady někdo takhle, oni jedou tamhle a tohle. A pak třeba za 3 roky ty lidi skončí ve vězení nebo něco takového a si říkám. Ale chvilku si užívali. Jestli já nejsem idiot, jestli bych taky neměla rozjet nějaký podvody, nějaký skemy, že budu volat lidem a ti, jestli mi nechtějí poslat nějaký peníze, že tohle, že někdo nahání nebo nějaký balíčky fejkový posílat nebo něco, nevím.
1: Jakože bys takhle. To mě vůbec nenapadlo. Já bych strašně nedat jako takhle dopad. Ne.
0: Já bych taky nerada, ale zase bych chtěla jít na dovolenou. Nemůžu se rozhodnout. Jako nechávám tomu ještě volný průběh. Takže, promyslím si to.
1: Takže již brzy ve vašem telefonu. Dobrý den. Tady Barbaráči, toto je jako,
0: ne,
1: jako monitorovaný telefon.
0: Ne, to musíte tajnou identitu.
1: Jo, takhle. A jak by se jmenovala?
0: To nevím, já tady ukradnu nějaký jméno tady těch lidí, co nám tady se hlásí do
1: Ježiši, takhle ještě bys to udělal na ty chudáky.
0: No já to nakombinuju takhle.
1: Takže třeba tady.
0: Já zkombinuju jakoby něčí jméno a něčí příjmení, vytvořím
1: třeba
0: novýho
1: tady
0: člověka.
1: Tibor Zelená. Teda, nebo
0: přesně.
1: Jo, nebo.
0: Budu prostě Tibor Zelený a udělám si nenápadné, udělám fejkový mail a všechno to tam jako vyřeším.
1: Jo. Tak super, že už víme.
0: A kdyby mě chtěl, pořídím si takový ten měnič hlasu. Dobrý den, tady Tibor Zelený. Mám pro vás neodolatelnou nabídku. Pokud si právě teď objednáte náš mystery box za 499 korun, a pro tebe vám pošleme zboží v hodnotě 5000 korun.
1: A to se vyplatí.
0: Přesně.
1: No tak super, takže už víme. Mm-hmm. Měnič hlasu, to tě... To je fantazie. No nic, hele, tak my to tady radši ukončíme, než na sebe práskneme ještě něco, co jsme úplně nechtěli. Posíláme Malcolm Todd,
2: Gorillaz,
1: Adélu a sem do
2: Zeleného
1: studia posíláme Míšu Tumovou.
2: Jo.
1: Nebo to uděláme na ní.
3: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ještě tento měsíc by vláda Andreje Babiše měla odsouhlasit, aby letiště Karlovy Vary převzalo ministerstvo obrany. Současně se předpokládají investice až 4 miliardy korun pro jeho rozvoj. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořilo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli korupční kauze Carvinou z šance ligy. Důvodem je ovlivnění 3 utkání v nejvyšší soutěži z roku 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí ale ještě není pravomocné. No a dnes bylo a bude ráno jasno až polojasno. Od západu pak bude přibývat oblačnost na celém území, večer místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tuvalu, I'm Your Girl Right nám startuje dopoledne na Express FM, u kterého vás vítá zdraví Míša Tůmová. Já jsem jela do studia většinu cesty značně znepokojená a konsternovaná. Ne proto, že bych se netěšila na vysílání, ale protože přede mnou jela v Superbu řidička, která se celou cestu malovala. Ale jakože fakt jsem viděla celou proceduru skrz to její zadní okno. Jedno, jestli jsme jeli přes kruhák na Strakonický, nebo prostě 80, nebo 50, prostě ona to zvládala všechno. Teď já jsem viděla, jak si tam jede tím štětcem na tom obličeji, jak si vyčesává to obočí. A jakoby na jednu stranu jsem byla ohromená a chtěla bych vidět ten výsledek teda. Ale taky mohla mít ten obličej pak zmalovaný jinak, že jo. Je to super skill, ale holky, nedělejte to. Mějte třeba v přihrád rtěnku, že tu prostě tam máznete během 5 vteřin a jdete. Rtěnka stačí. Žádný policajt nebo záchranář nebo nedej bože koronér si pak po nehodě neřekne, ta byla ale hezky namalovaná. Prostě nestojí to za to. Express FM.

0: Jim Legacy, I don't know, jinými slovy, Jim Legacy vůbec neví. Já ale vím, že za chvilku nám tady bude hrát Olivia Rodrigo, nebo taky Drake, Wizkid a Kyla na vlnách Express FM.
1: Ropier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Royer.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti partner z banka.
6: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce vonavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
11: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na PT Service.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
13: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
15: Express. Music first. Express FM.

Drake, Wizkid a Kyla, One Dance na Express FM. Já jsem ještě cestou do práce, kromě toho, že jsem se rozčilovala nad tou řidičkou, tak jsem měla takový, já tomu říkám, ježíšovský moment, jo. Po dlouhý době jsem jela trochu jinou trasou a vždycky, když se dostanu k jedním dveřím u jednoho supermarketu, tak vždycky prostě jsou otevřený a dneska byly zavřený. A já si říkám, to je zvláštní, kdykoliv tady prostě jednou za čas jedu, tak ty dveře bývají otevřený. A sotva jsem si to pomyslela, tak ty dveře se začaly otevírat z obou stran. Já jsem si říkala, ty já jsem prostě Ježíš. Nebo tady ty momenty, to jsou jako třeba, když s někým jste a řeknete mu, teď by se mohlo stát tohle a ono se to v ten moment prostě stane. Ale jako je to málo kdy, protože většinou toho nikdo není. Taky se mi často stávalo, že jsem měla předtuchu, jaká písnička bude hrát dál a tak dále. No a on to teda není, nebo ježíšovský moment se tomu neříká, tak tomu říkám jenom já. Protože ježíšovský moment se říká něčemu úplně jinému. Prej je to slangový označení pro epifany, což je ten moment, kdy vám konečně se cvaknou souvislosti. Dojde vám něco naprosto zásadního, nebo přijdete na geniální řešení nějakého problému. Tady těch momentů už mám teda míň. Jinak odborný termín pro ten jev, kdy na něco myslíte a ono se to stane, nebo třeba když si vzpomenete na starého známého a on vám prostě najednou zavolá, tak to popsal psycholog Carl Gustav Jung a jmenuje se to synchronicita. Je to vlastně schoda dvou nebo více událostí, které spolu kauzálně nesouvisejí, ale v lidském prožívání najednou získávají hlubší význam. Tak. Jsme zas o něco chytřejší. Teď mám předtuchu, že nám bude hrát Licky Lee, ale už to jede. Její track Happy Now.

Doja Cat asi za Kiss Me More na Express FM. Já se jenom v rychlosti ještě vrátím na Rock for People, kde jsem byla, ale už ne jako nějak moc, protože mám pořád trauma z toho, jak mi tam nějaký vořeš prut ukradl ty moje džíny. Já jsem se před vystoupením kapely Nothing But Thieves potkala s jejich kytaristou Domem Craigem, kytaristou Joem Landbridge Brownem a bubeníkem Jamesem Pricem, což jsou 3 z 5 členů tady té kapely. Kluci byli hrozně fajn a bylo vidět, že jsou zvyklí mluvit poměrně otevřeně a upřímně, že mi na moje otázky nedávali takový ty generický PR odpovědi, ale fakt se nad nima zamysleli. Bohužel jsme neměli tolik času, kolik bych si já třeba představovala, ale nějaký informace jsem z nich přece jenom dostala. Tak pokud máte rádi jejich hudbu, mrkněte na náš web expressfm.cz. Máte tam dokonce speciální zdravici a pozvánku od kytaristy Doma Craiga přímo pro vás, posluchače Express FM. My si pustíme Evolution, single z jejich chystanýho alba Stray Dogs.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

Hey there, I made you love me, to nám zpívala Ariana Grande na Express FM. Jestli jste o víkendu viděli na sociálních sítích, kromě Evy Farny a Rock for People, taky totální šílenství v ulicích Londýna, tak to měl na svědomí jediný muž. Harry Styles tam totiž zahájil svoji historickou šňůru 12 koncertů ve slavném stadionu Wembley, což z něj dělá absolutního rekordmana v počtu vystoupení na tomhle ikonickém místě v rámci jednoho roku. První dva večery byly beznadějně vyprodaný a Harry hned na úvod vytáhl obří trumf. Jako speciální host se k němu na pódiu přidala královna country popu Shania Twain. Kromě největších hitů jako As It Was nebo Watermelon Sugar navíc fanoušci vůbec poprvé slyšeli naživo pecky z jeho zbrusunovýho alba Kiss All The Time Disco Occasionally, který vypustil nedávno do světa. Zazněly novinky jako Aperture nebo American Girls a došlo i na nostalgické vzpomínky z éry One Direction. Celý tohle obří turné s názvem Together Together je postavený na tom, že Harry zůstává ve vybraných městech klidně několik týdnů. Přičemž, pozor, v New Yorku ho čeká dokonce neuvěřitelných 30 nocí v řadě. Masakr. Toho snad už nemůže ani bavit, si myslím. My si pustíme jeho novinku, Dance No More. Novinka.

0: ekologii. 3 mrtví jsou z obce na Opavsku. Mezinárodní fotbalová federace FIFA omilostnila australského rozhodčího Shona Evanse, který po nedělním utkání Německa s Kirasem čelil obvinění z rasistického gesta. Na prstech pravé ruky vytvořil symbol, který lze interpretovat i jako nadřazenost bílé rasy. Šlo o nechtěný, podvědomý tik, který jsem si vůbec neuvědomoval, uvedl v prohlášení Evans, přičemž disciplinární komise FIFA toto vysvětlení plně akceptovala. A dneska bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti na celém území, večer může někde místy pršet. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a pokračuje dopoledne s Míšou.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle byly Lady Gaga, Doechii, Runway. Půjdeme se podívat na Reddit. Já jsem včera večer projížděla hodně, dneska dopoledne taky. Poslední příspěvky na Redditu jsou teda skoro všechny hodně jako politický a tomu bych se ráda vyhla, ale přece jenom se něco našlo. Příspěvek se jmenuje Ještě, že máme umělou inteligenci. A autor příspěvku se zeptal AI, co jsou první a poslední vesnice v český abecedě. Což teda vynechme to, že se zeptal trochu jak tatar, jo. AI mu napsala, první a poslední obcí lomeno vesnicí v České republice podle oficiálního číselníku obcí ČSU jsou Aš, v závorce okres Cheb, a Žž, v závorce neexistuje. No a redditoři nesklamali. Nejupvotovanější komentář zní, čo jste pre boha spravili sožž, keď už neexistuje. Čiju těž vypálili Němci. A následují odpovědi, že jsme 25. července 1997 nechali Slovákům. Načež odpovídá někdo jiný, měli jsme jim nechat hřeř, to bych jim přál. A na to další, to jsme jim právě nechali. Není nad přátelský pošťuchování s našimi sousedy. Za chvilku budeme pokračovat, protože mě tam ještě na Redditu vyskočilo i v zahraničních skupinách nějaký takovýhle povedený věci z AI, tak na to mrkneme zase za chvilku.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobýt energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Dárky, ratatararata, potisk, dárky, potisk, bilabel, CZ.
9: Express FM.
10: Hudba na prvním místě.

0: Fighters Everlong na Express FM, skvělá věc. My jsme se před chvilkou dívali na český Reddit, na takovej AI fail, bych řekla. Našla jsem tam ještě příspěvek v angličtině, ale jako zajímavý. Že to není jako, že bych se u toho zasmála, ale spíš mi to přijde vlastně, a vlastně už mi to i dává smysl. Teď mi to zapadlo, hele, jdeme na to. Protože když si vyhledáváte něco na Googlu, tak tam dostanete takovýto AI shrnutí. Tady Borec psal, že od Google AI často dostanete dvě zcela protichůdné odpovědi v závislosti na tom, zda váš dotaz obsahuje slovo even, čili aspoň nebo vůbec. Někdo se ptal, jestli krůtí slanina chutná jako krůtí maso. Jo, to napsal do Google. A to AI shrnutí mu napsalo, ano, krůtí slanina chutná jako uzené krůtí maso se solí. No a pak se zeptal úplně na tu stejnou otázku, jenom tam přidal to slovíčko even, čili v češtině chutná vůbec krůtí slanina jako krůtí maso. A AI shrnutí mu napsalo, krůtí slanina jako krůtí maso skoro vůbec nechutná. Zajímavý. Jeden z komentujících k příspěvku tam psal, že jde jen o předpovídání, co s největší pravděpodobností bude následovat po té otázce. Takže pokud se zeptáte s použitím, je to vůbec bla bla bla, tak v tomhle kontextu už očekáváte odpověď ne, kterou vám ten AI model s radostí podá. Zajímavý, já jsem si totiž myslela, že takhle to funguje jenom vyloženě v tom AI modelu jako takovým, když se bavím s chatem GPT, Gemini a podobně, ale on to dělá i vyloženě v Google vyhledávání.
1: Express.
2: Express FM.

Alt J Breeze Blacks na Express FM, ještě dojedem tu AI, já jsem koukala, nějaký týpek napsal AI, vyber si číslo od jedničky do stovky a já se ho pokusím uhodnout. A AI mu na to odepsala, myslím na 37. Pak uživatel psal do AI svoji otázku. Existuje nějaký citát, který říká něco jako učte se z vlastních chyb namísto z těch chyb ostatních? A chat GPT mu odpověděl, takže chceš citát, který v zásadě říká, přestaňte všechny kopírovat a abyste mohli růst, tak běžte si ty věci spackat sami. Respekt. Pak mu k tomu píše, třeba moudrý člověk se učí z chyb druhých, hlupák se učí z těch vlastních. Tenhle vlastně tvrdí přesný opak, což je docela vtipné vzhledem k tomu, na co ses mě ptal. No, a pak jsem našla fotku nějakých zahraničních novin, kde je článek o nějaký velký slevový akci na auta a ten článek končí slovy, pokud chceš, mohu také vytvořit ještě svěžnější verzi pro titulní stranu s údernými jednořádkovými hesly a výrazným rozvržením s důrazem na grafiku. Ideální pro maximální čtenářský zásah. Chceš, abych to udělal jako další krok? Tak tohleto je, přátelé, jeden z největších trapasů, který se může vůbec stát. Express FM.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Na doporučení lékařů a po diagnoze akutní infekce horních cest dýchacích, která vyústila v laryngitidu, se dnes večer nemůže objevit na pódiu. Takové bylo prohlášení týmu okolo zpěváka Roda Stewarta, jen pár hodin před zrušeným koncertem v Kalifornii. Jaké bylo rozčarování fanoušků, když ho pak večer viděli kamery, jak fandí Skotsku na mistrovství světa v zápase proti Haiti. Tak alespoň, že Skoti vyhráli. Phineas, brácha Billie Eilish, prozradil minulý týden, s kým by rád dělal nějakou hudbu, a padlo poměrně překvapivé jméno – Rihanna. Nicméně asi nikdy nedojde k téhle spolupráci. A to proto, že je moc stydlivý a nikdy by ten první krok neudělal. Takže nakonec tou odvážnou bude muset být ona. Frontman skupiny Culture Club, Boy George a jeho dlouholetý manažer Paul Kemsley, známý jako PK, zakládají novou společnost s názvem Artist Included, která se bude specializovat na nahrávání pomocí umělé inteligence. Boy George a jeho kolegové z kapely nikdy nekontrolovali master nahrávky hitu jako Karma Chameleon a myšlenkou Artist Included je využít umělou inteligenci k replikaci mladšího hlasu Boy George a vytvoření téměř identických nových nahrávek, které by uměl měli pod kontrolou. V podstatě jde o poněkud neobvyklejší verzi přístupu Taylor's Version.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Polská policie zadržela 3 osoby v souvislosti se zavražděním ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého ve městě Biela Podlaska, ale po pachateli vraždy nadále pátrá. Skrepeckého zastřelil neznámý střelec včera ve městě, ve kterém ruský umělec a kritik Kremlu žil i se svou rodinou v exilu. Na vyšetřování případu se podílí též polská kontrarozvědka. Bývalé vedení fotbalové asociace České republiky odmítlo obvinění z nedávné valné hromady. Záležitost se smlouvou se společností Ecology Services postoupilo svým právním zástupcům. Co se týká počasí, dneska bude jasno až polojasno od západu, ale bude přibývat oblačnost na celém území a večer může místy občasně pršet. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Polední zprávy jsou za námi a poslední společná hoďka před námi. Ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Calvin Harris a Jazzy, Satisfy, to je jedna z věcí, která mě nakopává každý den, když jezdím do studia. Nevím proč, nějak to na mě magneticky úplně působí. Přepneme ale do českých luhů a hájů. Mat 213, to je vlastním jménem Matěj Čech, je český písničkář, výtvarník, fotbalista, taky básník. Produkuje takový alternativní pop s rapem, což víte určitě i z našeho vysílání. No a není to tak dlouho, co vydal svoje nový album s názvem Retroskepse, což byla skvělá záminka si ho pozvat k nám na rozhovor, kterýho se ujala kolegyně Veronika.
1: V songu Se spálil jsme slyšeli, jak zpíváš, jak tohle celý dopadlo, schořil jsem a schořil hlas. Já jsem u té události v listopadu v Meat Factory byla.
2: No.
1: A můžeš popsat, co se tam stalo?
2: V podstatě jsem začal koncert nejtvrdším songem, který se jmenuje Nesu oheň, kdy prostě jsem řval a u třetího songu jsem najednou úplně přišel o hlas a mně se to nikdy v životě nestalo. Já jsem vůbec nevěděl, že se něco takového může stát a stalo se to zrovna na největším koncertě. Jo. Vyprodaný Meat Factory prostě.
1: Připravený videoprojekt.
2: Všechno připravený, chystáš tak dlouho a najednou já nevěděl, co s tím. Najednou já se snažím zpívat a nejde to. A teď prostě ty nemůžeš najednou se tam trápit a prostě jít to řešit a to. Lidi prostě se chtějí bavit, takže najednou ty musíš předstírat, že je všechno v pohodě, do toho si říkáš, hej, to je úplně v strašný, co teď.
0: Celý rozhovor si můžete naladit dneska večer od 7 na vlnách Express FM, případně ho najdete i na našem webu expressfm.cz a teď si ho pustíme. Mat 213 a Gufrau potrvá.

poslední. Čau, teďkon Mířes potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Muna Dancing on the Wall na Express FM, za malou chvilku Edison Ray, Dayglow a nebo se podíváme na dva čerstvě oznámený koncerty, který nás čekají v Praze.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele, u nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Music. First.
11: Express FM.

Dayglow Close to You na Express FM a přece jen se ještě jednou naposledy lehce dotknu Rock for People, protože jednou z nejvýraznějších kapel byly Electric Callboy. A to ani nevystoupili v hlavní čas a ani na hlavní stage, ale udělali obrovský dojem a obrovský bordel teda. obrovský dojem hlavně na spoustu lidí a včetně mě, a to tady ten žánr moc neposlouchám, ale oni spojili prostě elektro a metal a všechno dohromady a udělali obrovskou show. No a včera tihleti borci oznámili, že vystoupí 24. února v Praze, a to rovnou v O2 aréně. Lístky už jsou v předprodeji, cena se pohybuje okolo 2000 korun. Cena je za mě teda trochu vyšší, mohli by to snížit, ale zase dobře. Prostě se to pohybuje takhle. Pokud jste ale klidnější povahy, tak na mě před chviličkou vyskočilo oznámení, že svoje chystaný album s názvem Prince of Pieces nám přijede představit David Duchovny. Jo, agent Mulder z Act X nebo Hank Moody z Californication dělá hudbu a co jsem poslouchala, tak je to taková příjemná kytarovka. K nám se chystá 15. října a vstupenky jdou do prodeje tenhle pátek.

0: Trendy Express. Polyester, viskózu nebo raději bavlnu. Stejně jako správná velikost a střih, i zvolení správného materiálu je při výběru spodního prádla velmi důležité. Ovlivňuje pohodlí, prodyšnost i to, jak prádlo drží tvar během nošení. Na astratex.cz najdete spodní prádlo z různých materiálů a každý se hodí na něco jiného. Polyester je umělý, vysoce odolný a nemačkavý materiál. Je nenáročný na údržbu a stálobarevný. Je tedy vysoce funkční. Nevýhodou je však nízká prodyšnost. Polyester se také často spojuje s elastanem, aby podprsenka poskytovala lepší tvar a přilnavost. Jejich další výhodou je, že podprsenky z polyesteru jsou rychle schnoucí. Jde tedy o materiál vhodný například pro sportovní podprsenky. Proč si vybrat spodní prádlo z bavlny? Bavlna je prodyšná, dobře saje vlhkost, hodí se pro citlivou pokožku a snese i časté praní. Nevýhodou je tuhost a mačkavost, která se dá vyřešit výběrem bavlny s příměsí elastanu. Bavlna se nejčastěji používá u pohodlných podprsenek na každodenní nošení nebo u sportovních modelů. Viskóza ta má všechny výhody bavlny. Navíc je jemnější, splývavá a lehce chladivá. Často se používá u domácího nebo nočního prádla. Možná vás překvapí, že po vyprání stuhne. Nebojte, jakmile uschne, vrátí se její měkost. A pak je tu také modal. Je to umělý materiál, který se však vyrábí z přírodní suroviny, konkrétně z bukového dřeva. A protože strom nepotřebuje k růstu mnoho vody, je modal považován za ekologičtější materiál než známá a oblíbená bavlna. Modal je velice prodyšný a efektivně odvádí vlhkost. Oproti viskóze si déle zachovává tvar i barvu při častém praní. Tak až si příště budete vybírat spodní prádlo na astratex.cz, tak už víte, z jakého materiálu.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Ekokom. Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Irští borci Kneecap a Kate Tempest a jejich Irish Goodbye. Se blíží i nám tady, protože jdeme na fun fact nakonec. Víte, která země má nejvíc časových pásem? Tipli byste si možná USA nebo Rusko, to byste se skoro trefili, ty mají totiž 11 časových pásem, ale nejvíc úplně ze všech má Francie. Ta má včetně svých území 12 časových pásem, což je nejvíce ze všech ostatních zemí. Dosáhla toho díky svým zámořským územím. Když si vyhledáte francouzská území ve světě, tak pochopíte, kde všude mají Francouzi prsty a jak je to teda možný. Z Francie pochází taky Christine and the Queens a tím se taky pro dnešek rozloučím. Přeju vám krásný odpoledne. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na Rychnovsku se v sobotu popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy či náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Je to páté letošní tornádo v Česku. Polská policie zadržela tři osoby v souvislosti se včerejším zastřelením ruského karikaturisty Semiona Skrepeckého ve městě Biala Podlaska, ve kterém 44-letý ruský umělec a kritik Kremlu žil se svou rodinou v exilu. Po pachateli vraždy se dále pátrá. Životní zápas kapverdského golmana Vozinhy proti Španělsku z něj okamžitě udělal globální celebritu. 40-letý veterán, jenž při debitu na mistrovství světa vychytal čisté konto a stal se nejstarším brankářem, kterému se to povedlo, zažil během pár hodin nevídaný nárůst sledujících na sociálních sítích. Zítra se v Česku začne skokově oteplovat. Zítřejší maxima vyšplhají k 25 stupňům Celsia. Ve čtvrtek může být až 31 a o víkendu dokonce 35 stupňů. Po 13. hodině startuje odpoledne na Express FM. Krásné úterý vám přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
3: Šiš. Girl, I'm about to have a panic attack. I

Hezké úterý vám ještě jednou při poslechu Express FM přeje Veronika Zbyňkové. Mají svátek, tak Zbyňové, všechno nejlepší vám. Teď tu mám nějaká dost zajímavá čísla, která se týkají 31. ročníku festivalu Rock for People, který v neděli skončil Hradci Králové. Je to totiž ročník rekordní, přišlo na něj rekordních 80 tisíc takzvaně unikátních návštěvníků proti loňským 75 tisícům. Každý den bylo v součtu na festivalu zhruba 50 tisíc fanoušků muziky. Další čísla zajímavá se týkají třeba počtu toalet. Bylo jich tam 1070. Bylo tam taky 450 sprch a sprchy v kempech využilo přes 30 tisíc lidí. Hrát si teď budeme Florence and the Machine a pustíme si taky projekt Tomora, který opentlí svou účastí jiný český velký festival Colors of Ostrava, který proběhne už velmi brzy. Express FM. Express.

0: Generačně je dělí celé čtvrtstoletí. Auroře je 30, Tomu Rowlandsovi polovině, Chemical Brothers je 55. Přesto spolu tvoří dohromady muziku, která je moc baví, bez ohledu na ten generační rozdíl. Řeč je o novém projektu Tomora, který se poprvé představí v Česku na festivalu Colors of Ostrava, který vypukne v Dolních Vítkovicích v tom krásném industriálním prostoru už 15. července. Za malou chvíli nás navštíví Noah Kahan a pustíme se taky třeba Lolu Young a její píseň Don't Hate Me.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bavzen, zjišťují na dítěl kterým sínsí a jinhán káhal.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

Tuto neděli přesně v 10.24 přijde astronomické léto. Bude to nejdelší den v roce, zároveň bude nejkratší noc. Je to zkrátka slunovrat a bude to extrémně horký slunovrat, protože v neděli přes den má být 35 stupňů Celsia. Noc bude zřejmě tropická. Slunovrat v severských zemích známý jako slavnost Midsommar. Je tradiční svátek plný masek a takových těch velkých květinových věnců. Ve Švédsku, zejména tam na severu, vůbec nezapadne slunce. Tam je celý den, prostě den a je tam světlo. Vřele doporučuji horor, folklorní horor, který se jmenuje Slunovrat. Aktuálně ho můžete vidět na i vysílání. My si teď poslechneme Lolu Young a bude to její skladba Don't Hate Me.

0: Tak to byla starší věc od Spille a Sophie Ellis Bester. Za malou chvíli si pustíme spolupráci dvou českých kapel, Dev Heart a Silver Spoons. The Silver Spoons můžete zítra vidět na slavnostním otevření nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího Poděbrad v Praze, protože tam bude připraven celodenní program Velká sláva. Od 14.40 tam bude hrát například Big Band, pak tam budou různá taneční vystoupení, potom to tam slavnostně celé otevřou Trubači Prahy 9 a v 16.55 vypukne koncert The Silver Spoons a po nich v 19 hodin vypukne koncert skupiny Noha. Tak toto bude vypadat a za chvíli tady máme jejich společný song z Dev Heart, Dead Girl.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Music. First. Express FM.

0: O víkendu jsem dokoukala druhou řadu seriálu Sex O'Clock na platformě OnePlay. Já už jsem o tom mluvila asi před měsícem nebo půl měsícem, že jsem to začala sledovat tak trošku jako z nouze, protože jsem nevěděla co. Nakonec jsem si ten seriál velmi oblíbila. Oblíbila jsem si ty krásné záběry z Lína. Oblíbila jsem si samozřejmě figury, postavy toho seriálu, i to prostředí středoškolské. Hodně jsem se u toho seriálu nasmála, protože je takový jako místy až groteskní. No a teď jsem tady začala zjišťovat, protože tam na konci je určitý příslib pokračování. Tak jsem se šla podívat, jako po těch dvou letech, jestli už se něco neplánuje. A zjistila jsem, že už žádná třetí řada teda asi nebude. Podle všeho vůbec není v plánu, vůbec se neplánuje. Mezitím samozřejmě ty postavy, protože se to odehrává na střední škole, asi vyrostou, ale proč by nemohl být z vysokoškolského prostředí. No a dokonce jsem zjistila, že existuje na petice kompetice o pokračování tohoto seriálu, petice, žádost o třetí řadu, kterou podepsalo 51 lidí, tak pokud chcete, tak si ji najděte na petice.com a můžete to tam podepsat. Já zvažu, možná se tam opravdu podepíšu. No nic, no je mi to líto, zkrátka, to je vždycky tak jako, takový, jako člověk má trošku jako post-series depresi nebo úzkost, tak zase si najdu nějaký nový seriál. Kdybyste měli dobrý tip, tak mi ho klidně napište na 602-604-903. Myslím, že to vyhraje asi Medvěd, který teďka jde do své, myslím, páté a poslední série. Za chvíli vám k tomu řeknu třeba víc. Hrát si budeme Keen a do konce hodiny stihneme ještě Jessie Ware.
1: Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Léčba závislých na alkoholu podle údajů VZP tvoří téměř 2/3 nákladů na léčbu všech závislých. Loni na ní pojišťovna vydala přes 1 000 000 000 korun, léčilo se i 1170 dětí. Francouzské ministerstvo obrany nařídilo spustit vývoj první francouzské a potažmo evropské hypersonické rakety, která by mohla nést jadernou hlavici. Rychlost střely by měla přesáhnout 6100 km v hodině, tedy Mach 5. Vyhlasná tenistka Serena Williams se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Zítra se v Česku začne skokově oteplovat. Zítřejší maxima vyšplhají k 25 stupňům Celsia. Ve čtvrtek může být až 31 a o víkendu dokonce 35 stupňů. Bylo 14 hodin, na Express FM pokračuje odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

Děkuju Petrovi za tipy na seriál Ulice, který bych mohla sledovat. Zajímavý, že jsem se k němu za těch dlouhých 21 let ještě nedostala. Děkuji za námět, děkuji za tip, nicméně za malou chvíli nás čeká další velká soutěž se značkou Astratex. Já nevím, jak to máte s nákupama oblečení, jestli dokážete nakupovat online, já teda moc ne. A kor bych si to úplně netroufla u nákupu spodního prádla, protože bych tak jako pojala podezření, že tam se to nedá zkusit a poslat zpátky, pokud vám to nesedí. A jako to spodní prádlo vám sedět zvlášť ten horní díl musí opravdu perfektně, ale u značky Astratex je to jinak. Tam prostě můžete to spodní prádlo vyměnit a nebo vrátit až do 30 dnů. Co se týká jako nákupů, tak aktuálně byste mohli schánět třeba nové plavky na léto nebo nějaké speciální jako podprsenky, třeba bez ramínek na léto, abyste měli volná záda, nebo různé takové ty vychytávky na podprsenky jako snižovač toho zapínání nebo takové ty sponky, abyste si vzadu mohli vzít vykrojená ramínka. No všechno tohle to prostě Astratex samozřejmě nabízí. Takže za malou chvíli si zasoutěžíme o poukázku na 2000 korun, kterou můžete celou utratit právě na tomhle e-shopu se spodním prádlem. Pustíme si Arctic Monkeys 4 out of 5. Express FM.

0: Klasické spodní prádlo, prádlo pro těhotné ženy, prádlo pro kojící maminky, erotické spodní prádlo, stahovací prádlo, plavky, korzety, pyžama, župany, sportovní podprsenky, bezešvé podprsenky, pánské spodní prádlo. No tohle to všechno nabízí značka Astratex na svém e-shopu. Dámské podprsenky, samozřejmě pánské ne, do velikosti 130N, takže i nadměrné netradiční velikosti, i naopak ty úplně miniaturní obvod 60. A já jsem slibovala soutěžovou poukázku na 2000 korun od Astratexu a zajímá mě, ve kterém roce byl Astratex založen. Psát můžete na 602 604 903. První správná odpověď vyhrává, prosím, podepište se do té zprávy. No a za chvíli si dáme Sony Fudera s Crystal dohromady, taky skupinu Paramore, a prozradím vám, kdo k nám dnes večer v 19 hodin přijde na rozhovor.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Červené víno na světlém koberci.
6: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
11: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
12: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu SEAT Auto Jarov.
13: Jsme jediný oficiální prodejce vozů SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Dárky, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

0: Mat 213, jinak taky Matěj Čech, vydal před pár dny svoji novou desku, která se jmenuje Retroskepse, na který rekapituluje loňský rok, který nebyl pro něj úplně nejšťastnější, pokud jde o nějakou sebelásku a taky péči o svý blízký. No a tak ta deska je taková hodně sebezpytná. Mat 213 dnes večer dorazí k nám do studia a o té desce se budeme zhusta bavit a budeme si z ní taky zhusta pouštět. A budeme se bavit nejenom o desce, budeme se bavit taky o Gufrau, budeme se bavit o projektu, který chystá s Hugem z Gufrau, o stárnutí, taky přijde na přetřes pochopitelně, protože Matěj Čech je velký slávista, to nešťastný derby pražských S, na kterým byl osobně, no a tak dále a tak podobně, a přijde na přetřes taky záznam nás dvou, protože jsme ten večer zažili oba dva z listopadu loňského roku. Tady je malá ukázka.
1: V songu Se spálil jsme slyšeli, jak zpíváš, jak tohle celý dopadlo, schořil jsem a schořil hlas. Já jsem u té události v listopadu v Meat Factory byla.
2: No.
1: A můžeš popsat, co se tam stalo?
2: V podstatě jsem začal koncert nejtvrdším songem, který se jmenuje Nesu oheň, kdy prostě jsem řval, a u třetího songu jsem najednou úplně přišel o hlas a mně se to nikdy v životě nestalo. Já jsem vůbec nevěděl, že se něco takového může stát, a stalo se to zrovna na největším koncertě. Jo. Vyprodaný Meat Factory prostě.
1: Připravený videoprojekce.
2: Všechno připravený, chystáš tak dlouho a najednou já nevěděl, co s tím. Najednou já se snažím zpívat a nejde to. A teď prostě ty nemůžeš najednou se tam trápit a prostě jít to řešit, a to lidi prostě se chtějí bavit. Takže najednou ty musíš předstírat, že je všechno v pohodě, do toho si říkáš, hej, to je úplně v to je strašný, co teď.
0: Jak se s tím Mat 213 vypořádal s touhle nešťastnou situací, tak to se dozvíte dnes večer po 19. hodině. Kdybyste chtěli Mata s Gufrou vidět dohromady, tak máte šanci už o tomto víkendu na festivalu Metronom v pražských Letňanech. No a teď si pustíme čerstvou novinku našeho playlistu. Je to ukázka z té jeho nové desky a je to spolupráce s Gufrou, která se jmenuje Emauzi. Je to takovej hezkej bezproblémovej letní song o letní lásce.
3: Novinka. Express FM.
4: Mat 213 a Gufrau Emauzi.

0: Běžím po náplavce a slyším řev nutrý, tenhle verš od Vojty Pravdy z Gufra, opravdu hodně cením. Pustíme si Wet Leg a jich Your Mom.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. When I think about

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zadržděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
11: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Music. First. Express FM.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Na doporučení lékařů a po diagnoze akutní infekce horních cest dýchacích, která vyústila v laryngitidu, se dnes večer nemůže objevit na pódiu. Takové bylo prohlášení týmu okolo zpěváka Roda Stewarta, jen pár hodin před zrušeným koncertem v Kalifornii. Jaké bylo rozčarování fanoušků, když ho pak večer viděli kamery, jak fandí Skotsku na mistrovství světa v zápase proti Haiti. Tak alespoň, že Skoti vyhráli. Phineas, brácha Billie Eilish, prozradil minulý týden, s kým by rád dělal nějakou hudbu, a padlo poměrně překvapivé jméno – Rihanna. Nicméně asi nikdy nedojde k téhle spolupráci. A to proto, že je moc stydlivý a nikdy by ten první krok neudělal. Takže nakonec tou odvážnou bude muset být ona. Frontman skupiny Culture Club Boy George a jeho dlouholetý manažer Paul Kemsley, známý jako PK, zakládají novou společnost s názvem Artist Included, která se bude specializovat na nahrávání pomocí umělé inteligence. Boy George a jeho kolegové z kapely nikdy nekontrolovali master nahrávky hitu jako Karma Chameleon a myšlenkou Artist Included je využít umělou inteligenci k replikaci mladšího hlasu Boy George a vytvoření téměř identických nových nahrávek, které by uměl měli pod kontrolou. V podstatě jde o poněkud neobvyklejší verzi přístupu Taylor's Version.
0: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Tak to byly Silk, Sonic, super skupina a jejich Leave the Door Open. Skupina něco vydala novou desku Majonéza, která je naprosto boží, trvá jenom 23 minut. Já doufám, že jejich dnešní křest nepotrvá takto krátce, že to bude delší křest, nicméně pojistili se to tím, že si tam pozvali docela hodně hostů. Takže v pražské Meat Factory, protože už se křtilo přesně před týdnem v Brně v kabinetu Mus, tak tentokrát je na řadě Praha. Od 20 hodin Magdalena Trajerová, jejich první host, od 20:40 kruh 19 skupina. No a od 9:30 už nastoupí na scénu něco. Buďte tam, myslím, že Majonéza poteče, no proudem téct nemůže, ale bude kydat ve velkém při tomto kstu. My si od něco teď pustíme pro takové naladění, takový warm-up písničku Všechno se rozpadá.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Téměř 3/4 lidí v Česku užívají návykové látky denně či skoro denně, kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let a alkohol pije denně až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Evropský parlament dnes schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typicky asociovanými s masem, například steak, játra či kuře. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise nerozhodne do 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Zítra se v Česku začne skokově oteplovat. Zítřejší maxima vyšplhají k 25 stupňům Celsia. Ve čtvrtek může být až 31 a o víkendu dokonce 35 stupňů. Pro 15 hodin posloucháte Express FM. U odpoledního vysílání vás zdraví Veronika.
1: Radio Express FM.
0: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: V České republice právě v těchto dnech vzniká jedna z největších venkovních galerií v Evropě. 30 street artových umělců z Česka i ze zahraničí se podílí na vzniku 700 metrů dlouhého muralu, který vzniká v ulici Vlastina v Praze 6. Je to taková dlouhá betonová zeď, která patří ministerstvu obrany a kterou najdete, když jedete třeba autobusem kolem takové zahraniční školy, směrem na dědinu. Vlastně to paralelní ulice s Evropskou. No, co se týká té akce, tak jednotící téma všech těch street artových umělců je krása města v pohybu. Zapojuje se Michal Škapa, Toybox, Kemis, Sany, Jakub Tykadlo a samozřejmě zastoupená široce i mezinárodní scéna. Vy se samozřejmě jako veřejnost můžete zajít podívat a vidět umělce při procesu tvorby toho obrovského muralu, který bude vznikat ještě dlouhých 14 dnů. Případně se najděte informace na Mural Ruzině. Slavnostní otevření toho muralu bude 30. června. Teď nám zaspívá Naya Archives, zahraje a zaspívá a pustíme si taky skupinu Kaiser Chiefs a jejich Ruby.
1: Úterní odpoledne na Express FM.

0: Tak to byla skupina Kaiser Chiefs ještě znovu, protože opakování je matka moudrosti. Připomínám, že dnes večer tu budeme mít hosta. Bude to Mat 213, Matěj Čech, kterýmu vyšla nová skvělá deska s názvem Retroskepse. Je to deska silně introspektivní a upřímná, otevřená. Tak si poslechněte a za chvíli si můžete poslechnout naší další muziku. Charlie XCX, Måneskin a taky něco staršího, protože si dáme old school.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show v divadle Hibernia.
10: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Hudba na prvním místě.

Express Old School. Pro dnešní Old School jsme sáhli dost hluboko do našeho archivu až do roku 1979, kdy vyšla Princeova skladba I Wanna Be Your Lover. Byl to první single z jeho druhé eponymní desky a je to funkovka, kterou celou Prince naspíval falzetem, a je to píseň, která pojednává o tom, nebo na které zpívá Prince o tom, jak by se choval ke své vyvolené, o kolik lépe by se k ní choval, než ten muž, se kterým ona právě je, a tak je to o jeho frustraci z toho, že ta žena ho považuje za dítě. A později se ukázalo, že ten song směřoval k jedné konkrétní ženě, že popisoval jeho jako zamilování do klavíristky a zpěvačky Patrice Russian. Jinak Prince v té době, když zpívá o tom, že ho považuje za dítě, bylo mu 21, ale Bůh ví, proč o sobě prohlašoval, že je mu teprve 19. Tak si to pojďme poslechnout. Prince, I Wanna Be Your Lover, a rok 1979.

0: Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
1: Novinka. Express FM.
2: Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, už nejsem lovec. Ucu kakanec, napíšu sonet, sedím tu plíny, už necítím bolest.
3: Pas, je mi 30, nejdu nikam.
2: Vidím v té houpece TV program, přesně.

věk, more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek,

morek, potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupují do kin dva zajímavé dokumenty. Michal Pavlíček, Rocker verze 7.0. To je název filmového portrétu mistra kytarových strun, který v únoru oslavil sedmdesátiny. Zakladatele Pražského výběru nebo skupiny Stromboli zachycuje v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu. Michala Pavlíčka uvidíme při velkých koncertech poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu, při komorním vystoupení s virtuózem na čínské gongy v malé moravské vesničce, při procesu skládání hudby pro seriál Octopus i při hledání zvuku nového sólového alba. Režisér Michal Baumruck doplňuje. Místo běžného životopisného portrétu nabízíme ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému naskočila sedmdesátka. Co ho nabíjí a co naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? Jsou tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné? Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví celá řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků. Bára Basiková, Michal Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Claudius Krišpín a další.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života.
3: No, Michal je prototypem všech horkoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, já nemůžu spát, jak se jmenou ty prášky na to spaní, na to...
1: Sedm let po premiéře přichází do českých kin francouzský dokument v Lourdech. Lourdy, to je úchvatná horská vesnice na úpatí Pyrenejí na jihu Francie, která se po roce 1858, kdy 14-letá vesnická dívka tvrdila, že v odlehlé jeskyni viděla panu Marii, přeměnila z ospalého malebného městečka na posvátné místo. Dnes do Lourdes každým rokem směřuje 5 až 6 milionů lidí a částečně je to tak trochu Disneyland, kde koupíte i balenou svěcenou vodu. Poutníci představují překvapivý průřez lidstvem. Oběti nehod, smrtelně nemocní, obézní, šikanovaní teenageři nebo skupiny stárnoucích pařížských prostitutek. Tento snímek je pronikovou meditací o lidské schopnosti empatie, o naději a o tajemství náboženské víry tváří v tvář hlubokému utrpení.
0: Express Filmex
4: na Express FM.
5: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
4: Express.

Walcha, tak to byla dvojce Black Keys. Teď mám pro vás, přátelé, informaci o jednom takovém velmi speciálním koncertu, který proběhne až za měsíc, 21. července, v rámci festivalu Viva Muzika ve Smetanově síni obecního domu. Úplně poprvé do Prahy přijede slovenský soubor Janoska Ensemble. Je to soubor, který sjezdil celý svět. Je to soubor, který má svůj vlastní styl, originální Janoska style. A ten soubor, tu kapelu, tvoří tři bráchové, dva houslisti, jeden klavírista Janoškovi, společně se svým švagrem, ještě kontrabasistou Juliusem Darvasem. No a proč je ten jejich styl tak originální? Protože spojují klasickou muziku s jazzem a ještě navíc s improvizací. Takže podívejte se sami na vivamuzika.sk, naposlouchejte si a případně si pořiďte takhle s předstihem lístky, aby se náhodou nevyprodali. Jdeme si zahrát a poslechnout Madison Beer.

0: pražském Edenu Eva Farna dnes odehraje třetí ze svých mega koncertů pod otevřeným nebem. V pátek na ní dorazilo téměř 30 tisíc diváků, takže za ty tři koncerty jí uvidí téměř 90 tisíc diváků. Co se týká rekordu, českého rekordu v účasti na koncertu, tak ten stále drží skupina Rolling Stones, která odehrála 5. srpna roku 1995 na pražském Strahově v rámci svého turné Voodoo Lounge koncert pro 130 tisíc diváků. Za chvilku Disciples a pustíme si taky Majelu.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
5: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
6: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
7: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
8: Léto plné zážitků? Vydejte se na střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
15: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
4: Express.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Zatímco dopolední a odpolední vysílání je u nás v dámském provedení, tak večer z pravidla, téměř vždy tady ve všední den určitě patří mužským hlasům, a to hlasům Michala a Petra, kteří pro vás připravují pořád Express Drive. Kluci jsou tu za chviličku, už za pár minut, takže já se jako Veronika s vámi loučím pro dnešní den, i když ne úplně, protože v 19 hodin se přihlásím zase znova a provedu vás rozhovorem s Matem 213. Doporučuji poslech, myslím si, že se nám moc hezky povídalo a dozvíte se o Matovi hodně nových věcí a zajímavých věcí samozřejmě. Mějte se krásně, uslyšíme se zase zítra od 13 do 16. Do té doby ahoj.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zásadní posun v asi nejkontroverznějším porevolučním plzeňském projektu. Obchvat Roudné získal územní rozhodnutí. Podle jedněch nabídne alternativní spojení z centra se sídliště Severního předměstí, podle druhých jen hluk a emise. Odpůrci stavby se proti verdiktu hejtmanství okamžitě odvolali. Volodymyr Zelenský se ve francouzském Evianu na okraji jednání summitu G7 sešel s Donaldem Trumpem. Ukrajinský prezident uvedl, že se jeho americký protějšek vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině a lídři skupiny G7 se na setkání shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu z NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu. V noci na středu bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřky, teploty mezi 11 a 15, na horách kolem 10 stupňů. Podobné počasí nás čeká i přes den, večer by se mělo se srážkami začít šetřit a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách 17 až 19. Na Express FM startuje úterní Express Drive s Petrem a Michalem, je 16.02.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásné odpoledne na Express FM, právě startuje odpolední drive s Michalem a Petrem. Tohle byla druhá skladba, kterou jsme vám po 16. hodině nabídli a pochází z dílny Tovlo, I'm Your Girl, Right? Víš, co by mě, Michael, zajímalo, kolik se takovouhle skladbou dá vydělat?
1: Tohle konkrétně nevím, ale tak jako pojďme si říct, že kromě českého rybníčku, nebo respektive tady asi toho středoevropského, se hudbou dá živit celkem dobře a stačí třeba udělat jeden fakt velký hit a do smrti nemusíš máknout.
0: Kolik to říká náš šéfik, že
1: My jsme teďka do Švédska poslali 7 korun.
0: No, takže za každou zahranou skladbu my platíme 7 korun.
1: Ale zase samozřejmě, když potom seš třeba jako český hitmaker a hrajou tě na těch hezkých českých rádiích, no, tak to pak asi jako docela sype, protože to bude podobná částka, ono to možná dokonce i podle vysílačů, nevím přesně, jak jako neznám přesně tu mechaniku. Samozřejmě taky něco prodáš, uděláš velký koncerty, takže ty se tím jako uživíš, ale beru to jenom opravdu třeba čistě z prodeje nosičů a z hraní v rádích, si myslím, že se uživíš docela dobře, pokud uděláš opravdu světový megahit. Jako třeba jihokorejský Psy a jeho Psy. Gangnam Style. Tomu se nedalo uniknout.
0: Tak to je tenhle ten, už vím.
1: No, 15 milionů dolarů vydělal. Našel jsem tady žebříček nejvýdělečnějších písní 21. století, tedy za posledních zhruba 25 let.

0: A v tom žebříčku on je na kalikátém místě?
1: On je na... No takhle, jsou to, je to žebříček těch, kteří vydělali přes 15 milionů dolarů.
0: Takže
1: on je jako vlastně na chvostu, jo. Nad ním je o 3 miliony víc Charlie Puth, See You Again, což je píseň, kterou proslavilo hlavně to, že se objevila v filmu Rychle a zběsile a byla ta taková ta, takový ten film, kdy naposledy v něm hrál Paul Walker a vlastně ten videoklip na něj vzpomínal. Takže myslím, že tomu hodně pomohlo Charliemu Puthovi. Aha. I jako ke slávě. Lenes X Old Town Road, tak to je 20 milionů dolarů. Billy Ray Cyrus toho možná kousek dostal, i když vlastně ten originál je bez něj, ale až díky němu se to jako rozjelo. Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk, to já dneska neumím mluvit, omlouvám se posluchači, 22 milionů dolarů. To je docela už dost milionů dolarů.
0: A to už jsme na bedně skoro, ne?
1: Jsme na bedně, ano. Weekend, Blinding Lights, úplně stejně, 22 milionů, takže to je dělené třetí místo. Pink Funk Baby Shark. Znáš?
2: Ne.
1: To buď rád. Kdo má malé dítě nebo někde v okolí má jakékoliv dítě. Je to jedna z nejotravnějších písní všech dob. Dokonce myslím, že vede ty žebříčky těch otravných písní. Ale vydělala svým tvůrcům 30 milionů dolarů.
2: To je paráda.
1: A to je podle mě jenom ten originál.
0: To bych který... Promiň.
1: No,
0: to
1: no,
0: bych
1: no.
0: klidně jako snesl, že mi někdo říká, že jsem tvůrce nejotravnějšího songu.
1: Ježišmarja, jen houšť, já bych klidně udělal další dvě ještě otravný písně, kdyby někdo jako, jo, tu, Baby Shark. No, není o moc méně otravná píseň, která je na děleném druhém místě právě s Baby Shark, a to je Despacito.
2: Jo.
1: To asi bohužel všichni známe, že jo? Luis Fonsi, Diddy Yankee, v jedné verzi dokonce i Justin Bieber. To bylo tedy 30 milionů dolarů. No a na bedně, na vrcholu, úplně na vrcholu, je 50 milionů dolarů. A tuto částku vydělal ryšavý klapík s kytarou a singlem Shape of You.
0: Jsme doma?
1: Jsme doma, ano, samozřejmě. Ed Sheeran, prostě stačilo složit, to jsou možná jenom dva akordy, ne?
0: Ale každopádně.
1: Ale stačilo to.
0: Stačí.
1: Stačilo to, 50 míčů doma. The club

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bylabel, bylabel, bylabel, CZ.
14: Express FM.

0: společně s ní producent Godard a jejich společný single Messy in Heaven. Právě teď tedy minutu před půl pátou na Express FM.
1: No a my se teďko podíváme na naše mobilní telefony, bez kterých nedáme ani ránu. Možná si pamatujete na dobu, kdy mobilní telefony měly tlačítko nahrát hovor.
0: No jasně.
1: A bylo hotovo. Dneska je ta situace mnohem složitější, protože většina moderních telefonů umí telefonní hovory nahrávat, ale je potřeba vědět, kde tuto funkci hledat a jaká pravidla při tom platí. Věděl bys, jak si nahráš svůj telefonní hovor?
0: Já mám pocit, že já to tam pořád mám, ale jako je pravda, že jsem tak dlouho nepotřeboval, že
1: máš
0: vlastně
1: taky
0: nevím.
1: Pěte na desítku Nokia, že jo, tam je to něco.
0: No jasně, no.
1: Ale každopádně
0: my umí jenom hada.
1: Přesně tak, ale zase přes Bluetooth, viď? Nebo přes infra. Každopádně v telefonech s Androidem je často k dispozici tahle funkce přímo v aplikaci telefon od Google. Na některých zařízení to nahrávání lze spustit během hovoru, nebo si dokonce nastavit automatická nahrávání vybraných kontaktů. To znamená, že si třeba u tebe naložím, že každý hovor s tebou budu nahrávat. Háček je ale v tom, že funkce není dostupná ve všech zemích a telefonech. Takže pokud se nahrávání spustí, když si spustím nahrávání našeho hovoru, býváš automaticky upozorněn zvukovou hláškou, takže pozná, že tě nahrávám. Složitější to mají majitelé iPhoneu, protože Apple dlouhý roky nahrávání telefonních hovorů přímo nepodporoval a uživatelé se museli spoléhat na aplikace třetích stran nebo na různé obezličky, například nahrávání přes další zařízení. A teď to nejdůležitější. Je takový den nahrávání vůbec legální? Co myslíš?
0: Já si myslím, že je to hodně ošajstlich, ale zase, kdyby tě třeba někdo volal, kdo ti vydírá a ty jsi ho jako nahrál a dal to pak policii, tak je to asi v pohodě, ne?
1: Odborníci upozorňují, že druhá strana by měla o nahrávání vědět a souhlasit s ním.
0: Aha,
1: to znamená.
0: Takže nestačí říct na konci, jo, a nahrál jsem si to, ty hajzle.
1: Ne. Ty musí říct, hele, a tenhle ten hovor si budeme nahrávat, jo? Pro vlastní potřebu. Když si to hráš pro vlastní potřebu, tak je situace jednodušší. Problém ale může nastat ve chvíli, kdyby si chtěl nahrávku zveřejnit nebo dál šířit. To nemůžeš. A protože pak se dostáváme do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, no a to jsme úplně někde jinde. No. Hele, ale zajímavý je, že ze složitější týhletý funkce se událo proto, ne, že by to neumožňovala technika, ale právě legislativa. Ještě před několika lety bylo nahrávání běžnou součástí mnoha telefonů a s příchodem přísnějších pravidel ochrany soukromí začali výrobci tyto funkce omezovat anebo skrývat. No a jedna zajímavost na závěr. Pokud potřebujete mít jistotu, že si důležitý hovor uložíte, odborníci stále doporučují ten nejjednodušší trik. Zaprout hlasitý odposlech a vedle telefonu položit druhé zařízení s diktafonem.
0: Aha, jo, mimochodem rovnou jsem se podíval a jo, mám to tam pod třema tečkama, jedna z možností je i nahrávat hovor.
1: Takže musíš ke třem tečkám, prostě ale
0: jako v rámci toho základního ovládání toho hovoru, takže to jako zvládneš.
1: Tak až tě budu vydírat, tak víš, kde to hledat. Dej sem ty prachy, ty hajzle.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Řidiči pozor, na silnici 402 v obci Stonařov v okrese Jihlava probíhá po nehodě úklid vozovky. Dopravní nehoda se zraněním komplikuje dopravu na silnici 1439 v katastru obce Zlatá Koruna, část obce Plešovice, okres Český Krumlov. Na silnici 351 u obce Valeč v okrese Třebíč je po střetu osobáků s autobusem neprůjezdný jízdní pruh. V Brně v ulici Švédské Vali se po nehodě dvou osobáků jezdí kyvadlo v jedním jízdním pruhem a v Praze housne provoz na důležitých tepnách. V argentinské ulici se střetl osobák s nákladňákem, proto počítejte se zdržením. Jezděte opatrně, na Express FM vám za odpolední drive přeji šťastnou cestu, Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
2: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšel. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
3: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.
12: Aha.

0: Dozývá nám Jake Buck se singlem Lightning Bolt a Michal nás teď veme na mistrovství světa ve fotbale.
1: No ale vlastně je to spíš mistrovství světa v jedení. Protože, ano, protože tady na mě vyskočil na Taste Atlas příspěvek o tom, jaké jídlo mají největší fotbalové hvězdy rády. Tak třeba Cristiano Ronaldo má rád Calhão Brás, a to znamená, to je klasické portugalské jídlo, je to slaná, nebo slaneček, v tom je taky cibule, brambory a vejce, je to taková jako smíchanice. Je to prostě věc, která asi ho od dětství jako baví. Stejně jako to má Lionel Messi, pozor, jo. Ten má obalenou kotletu, de facto takový řízek.
0: Milanézu,
1: ano. Nebo ty vlastně, ty máš argentinský tady propojení.
0: A to je hovězí totiž, ten Milanéza.
1: Aha, tak tady píšou, jako, že to jenom, tady píšou jenom katlet. No, tak
0: no oni myslím, to dělají, oni rozklepou to hovězí úplně na tenko v obali a je úplně fantastický.
1: No a je na tom rajčatová šťáva, šunka, sýr, no a je to prý jeho nejoblíbenější jídlo z dětství.
0: Jo, to jako to chutná každému a musím říct, že jako kam se rabou naše řízky teda.
1: Kylian Mbappé, přestože je z Francie, tak má rád španělskou kombinaci, ne, má rád jamón iberico a manchego, to je takový ten dobrý ovčí sýr, tvrdý. Takže ten je skromný poměrně.
0: Takže ten pozobává.
1: Ten pozobává, ano. Košary, to je nejoblíbenější jídlo Mohameda Salaha, je samozřejmě z Egypta a je to takový street food, mix rýže, těstovin, čočky, rajčatové šťávy a různého koření a navrch se dává osmažená cibulka.
0: Žádný maso,
1: no tak ty bílkoviny tam jsou.
0: Takže on si dává v podstatě jenom přílohy.
1: No, je to taková kombinace hodně příloh, to je pravda. Lamine Yamal, mladý španělský talent, ten zase má rád arroz con pollo y salsa a je to trošku to, jako navazuje na Guineu, odkud je jeho maminka. A je to vlastně kuřecí maso s arašidovou omáčkou a je to, jako řekl bych, že to je trošičku podobný jako určité asijské kuchyni. Takže Afrika a Asie jsou možná jako k sobě blízko. No a docela to zabil Erling Haaland, ten má rád kebab.
0: No, tak tedy. Víš, co by mě zajímalo?
1: Nevím.
0: Jestli to těmhletěm hvězdám ty kuchaři těch jednotlivých mužstev jako vaří extra. Nebo jim řeklo, máš smůlu, tady si s mužstvem budeš hrát to, co ti dáme.
1: Já myslím, že oni sebou mají svoje kuchaře, ne? Ty opravdu největší hvězdy, že ty miliardáři.
0: Jako ty extra, já myslím, musíš být s týmem, ne? Nemůžeš mít něco extra, ne?
1: A myslíš, že Cristiano Ronaldo jí s týmem a stráví s ním čas třeba na hotelu?
0: Nevím, ale teď mu brnknu. Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková oznámila svou rezignaci. Nesouhlasí s přesunem agendy z gesce úřadu vlády na ministerstvo práce a sociálních věcí, které připravila šéfka úřadu vlády Tünde Bárta a schválili kabinet premiéra Babiše. Nejvyšší diplomatka Evropské unie Kaja Kallas obvinila Čínu z poskytování vojenského výcviku příslušníkům ruské armády pro válku na Ukrajině. Ještě tak přiostřila kritiku Pekingu ze strany Bruselu. Jakub Menšík nezahájil travnatou část sezóny vítězstvím. Nestačil na francouzského veterána Adriana Manarina. První set sice po obratu ukořistil 7-5, poté ale nezvládl dvě zkrácené hry. V noci na středu bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřky. Teploty 11 až 15, na horách kolem 10 stupňů. Podobné počasí nás čeká i přes den, večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 27. Na horách 17 až 19. Do druhé hodiny vstupuje úterní Express Drive s Petrem a Michalem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 6 minut po 17. hodině posloucháte odpolední drive a my se teďko podíváme na chlápka, jehož modré oči mají samostatný fanklub.
1: Opravdu?
0: Jo.
1: Ano, to je Cillian Murphy, irská filmová hvězda, držitel Oscara za Oppenheimera, samozřejmě oblíbený herec právě Christophera Nolana, protože on hrál v jeho Batmanovské trilogii, hrál v počátku, no a právě potom za Oppenheimera si po zásluze odnesl Zlatého plešouna. No a on taky má rád hudbu, dokonce, jestli se nepletu, tak sám se hudbě věnoval, i když jenom jako hobby. No a
0: pozor, tady ti jenom skočím do řeči, on dokonce dostal nabídku na nahrávací smlouvu.
1: Opravdu?
0: Měl s bráchou kapelu a to odmítli, tu smlouvu odmítli a on potom řekl, že to bylo nejlepší rozhodnutí jeho života.
1: A víš, co mohl, co by mohl udělat? Že Tom Hardy, to se ví, ten je ten tajný rapper, on by mohl být něco jako Hannah Montana, že by jako tajně zpíval, rozumíš, měl by nějakou kapelu tajnou.
0: No.
1: A měl by dvě kariéry, že jo? Jak stejně jako ten Tom Hardy, že jo?
0: Tak mu to řekneme, ale problém je, že on nemá žádnou sociální síť, on to nechce, on je úplný odpůrce všech X-ek, Twitterů.
1: A my jsme se tady o tom i bavili, že on se odstěhoval s dětma zpátky do Irska, aby je vlastně irsky vychoval, že jo? On je jako prostě, očividně, jak se říká hezky česky, zásaditej. Teda samozřejmě víme, že to je zásadovej. No a on, nedávno jsem narazil takový video, kde on vlastně doporučuje to, co bychom měli podle něj poslouchat, jo. Tak vybral jsem ty tři kapely, zahráme si dvě krátké ukázky a jeden celý song, je to posvěcené našim hudebním ředitelem. Tak prosím tě, Lancum, to je irská folková kapela, je z Dublinu, no a je to taková ta typická irská záležitost.
0: Jde pro tebe.
1: Jako v novém vydání a v novém podání. No, není to úplně pro mě, kamarád.
0: Ne, je to moc folkový, viď?
1: Tak chvilku poslouchej.

0: Já bych jako vlastně, já v tom jako neslyším ten folk, jo, je to prostě takový...
1: Ne, tímhle v Irsku vítej mimozemšťany.
0: Jo, je to taková kakofonie zvuků, jako mají tam těch, tady to je jako jejich největší hit, beru to podle přehrání na YouTube, jo, když jsem hledal ty songy nebo ty kapely, jako moc mě to nebavilo, stejně jako není úplně pro mě irská zpěvačka, skladatelka Lisa O'Neill. To je zase taková ta typická irská záležitost. Kdybyste chtěli na ní vyrazit, tak můžete třeba v sobotu do Kilkenny v Irsku. Tam myslím, že se hodí úplně. Jo, prostě takový ten typický irský...
1: Ale v tom pubu to musí být dobrý, ale, že jo?
0: V pubu je to něco jiného. Dáš si prostě 4 jantarový, pak tam jak jantar koukáš na Lisu O'Neill. No a co mě teda zaujalo nejvíc a posluchačům tvého hudebního speciálu Express Edge, tahle kapela nebude neznámá, je to parta z Corku irského a jmenuje se Cardinals. A to, myslím, a dokonce to teda bylo jako jeho největší doporučení, Killianovo. Ona si tuší, že většinový posluchač asi tohleto tak nějak ocení nejvíc. Takže my si zahrajeme jejich single Barbed Wire. It's so hard to keep me

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
11: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
13: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
1: Music. First. Express FM.

0: Mumford & Sons, Ditmas, posloucháte Express FM a my ještě chvilku zůstaneme u fotbalu, okrát se přesuneme do malinko jiné soutěže.
1: O pár pater níž, představ si, že Lavi by se měl stát spoluvlastníkem Vyšehradu a nebavíme se o tom, že je to jako filmová zápletka. Jakub Štáfek by opravdu se měl stát spolumajitelem fotbalového klubu Vyšehrad.
0: Když říkáš spolumajitelem, tak jsou v tom namočení i jiní?
1: Ano, třeba Jakub Prachař.
2: Jeho manažer.
1: jeho manažer filmový a oni jsou i kámoši. Vypadá to tak, že opravdu by rádi se dostali výš. Oni jsou zatím v páté lize. Aha. Chtěli by o jednu úroveň výš. A právě proto do Vyšehradu by měla vstoupit nová jména. Zatím je to jako v rovině nějaký šeptandy, ale vypadá to, že opravdu Jakub Štáfek a Jakub Prachař budou spolumajiteli Vyšehradu. A pozor, na lavičku týmu usedne televizní expert a bývalá velká hvězda fotbalová Roman Bednář.
2: Ale.
1: A sportovním ředitelem by měl být Jan Rajnoch.
0: Takže to zůstane v rukou profesionálů.
1: Ano. Mimochodem, Roman Bednář se objevil taky ve Vyšehradu a Jan Rajnoch netuším, ale jestli tam hrál i on, tak je to vtipný, protože on se taky točí další film, třetí díl filmového Vyšehradu. Takže
0: jestli ho kluci nekoupili právě kvůli tomu natáčení, aby to bylo jednodušší.
1: Je možný, že to prostě jako se takhle nějak upeklo a současný šéf klubu Jaroslav Klíma třeba řekl, kluci, já už jsem unavený, co když se to koupili? A třeba to řekl jako z legrace, jo? A my řekli, tak jo, tak my máme nějaký volný kešůvky tady, tak to normálně koupíme.
0: No ale stadion je to hezký.
1: No jasně.
0: Na hezkém místě.
1: Mimochodem, kdybyste neviděli, tak v Praze na Vyšehradě opravdu. Ano. Je tam umělka pěkná. Hmm. Kamarádka bydlela nad ním, takže já jsem vždycky na to koukal
0: z okna, z vipky.
1: Já jsem nevím, jestli jsem viděl někdy nějaký zápas, ale koukal jsem na to a je to jako fakt hezký staďák, no. Hezký staďák na krásném místě, že jo.
0: S dobrou restaurací. Já bydlel nedaleko na Pražském Povstání, tak jsme se tam dělali vždycky procházku a to je příjemná záležitost.
1: Jo, takže budeme to dál sledovat a až to bude upečený a bude to oficiální, tak můžeme klidně třeba klukům zkusit zavolat, jak to teda je.
0: Přesně tak.
1: A jaký mají ambice, jestli to třeba chtějí o tom natočit dokument jako ten, víš, nemůžu mu teďka přijít na jméno,
0: Wrexham.
1: Ryan Reynolds, jak koupil vlastně fotbalový klub.
0: Jo.
1: A ty už se dostali o tři ligy víc, vejš, myslím, ne? Oni už jsou teďka v druhé lize anglickýho. Tak třeba to bude podobný, že? No,
0: tak jim řekneme o volňásky.
1: Tak jaký vipku, ne? Vipku u plochy rovnou, ne, Ježíš Maria. Odpolední drive

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na silnici 24023 v obci Kamenný Most v okrese Kladno havarovaný vozidlo komplikuje průjezd komunikací. V Praze v ulici U Slávie se střetl autobus s osobákem, ale s opatrností projedete. A na silnici 523 u obce Větrný Janíkov v okrese Jihlava havaroval motocykl a na místě už by měly být záchranné složky. Na silnici v obci Obory v okrese Příbram probíhají odklízecí práce po nehodě dodávky a osobák to do sloupku poslal na silnici 24023 v obci Kamenný Most právě na Kladně a zase průjezd se zvýšenou opatrností a dodávka s osobákem. Bourali na Pražském okruhu na 20. kilometru ve směru DD1. Šťastnou cestu vám na Express FM za odpolední drive přejí Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek, do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty! Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Skotská formace Franz Ferdinand a jejich příjemná záležitost Right Action.
1: No a ta správná akce se uděje i v příští minutě. Víš, co se stane v příští minutě?
0: Nadechnu se.
1: Bude snědeno 5 milionů kilogramů jídla.
0: Po celém světě.
1: Ano. 83 300 lidí bude mít sex.
0: Jenom jo.
1: No ale teď, jako za minutu. Rozumíš? Někteří s tím začnou i skončí za tu minutu. V příští minutě budou ukradena 3 auta na světě.
0: Jenom jo.
1: No. No ale chápej, jako, kolik máš dohromady minut za den? Takže to je každou minutu 3 auta, že? To je průměr, jako, rozumíš?
0: Co to mi přijde, že se krade víc?
1: Ve Spojených státech amerických se stanou 2 násilné činy během příští minuty. 6000 blesků někde uhodí na světě. To je docela dost, to mě překvapilo.
2: To jo, to je hodně.
1: Za minutu. No a 15krát až 20krát si mrknul během té minuty, co jsem tady teďka mluvil.
0: A teď jsem to ještě zdvojnásobil.
1: Ano. No a můžeš se pak taky mrknout na Instagram, protože tam za tu minutu přibylo 50 000 fotek.
0: To už jako samozřejmě, abych čekal ještě víc.
1: A zásilkové služby doručí 113 000 balíků během minuty. Na celém světě teda samozřejmě.
0: Je šetřete s tím posílání, prosím vás.
1: Počkej, já jsem se objednal k šiltovky tady naproti do toho, do
0: jo,
1: boxu, no.
0: Do boxičku, jo. To, třeba ti to přivezou. Vlastně a v příští minutě.
1: No to ještě asi ne. Asi zítra se myslím, že spíš. Drive. Od

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Po změně financování České televize a Českého rozhlasu, kterou v pondělí schválila vláda, by mělo následovat posílení kontrolních mechanismů vůči veřejnoprávním médiím, a to jak v oblasti finanční, tak i obsahové. Ve vysílání rozhlasu to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj se před lety obsahu vysílání zmocnili určité názorové proudy. Maďarský ministr dopravy a investic David Vitéci zrušil zakázku ve výši 1,2 miliardy forintů, tedy zhruba 83 milionů korun, kterou původně získali společnosti Štvána Tiborče, zetě premiéra, respektive expremiéra Viktora Orbána. V žebříčku nejbohatších Maďarů figuruje 39-letý muž na 13. místě s majetkem v hodnotě 193,9 miliardy forintů. Karviná se odvolává proti vyloučení z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu i 10 milionů korun, pokud odvolací komise FATCHR nevynese pravomocný verdikt do 22. června. Ze soutěže se stoupí i Dukla, která se neudržela sportovní cestou. V noci na středu bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřky. Teploty mezi 11 a 15, na horách kolem 10 stupňů. Podobné počasí nás čeká i přes den. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách 17 až 19. V 18.01 stále posloucháte úterní Express Drive. Zdraví vás Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Když jsem byl onehdá v Dublinu, viděl jsem, že tahle ta dvojka bude společně vystupovat na třech místech. Právě v Dublinu a pak na dvou místech ve Skotsku. Oni, samozřejmě Calvin Harris je Scott, Jazzy Irka. A zajímalo by mě, jestli tuhle tu věc dají společně naživo. Že ona zaspívá ty vokály tam naživo. Ona je taky zároveň DJka, takže ona mu asi bude předskakovat a zaskakovat. Ale docela mě to zajímalo.
1: Určitě, a navíc to vyřeší autotune.
0: No, to je vlastně pravda. Když tohle to myslím, je její hlas normálně. No, tam z toho autotunu tak moc není.
1: A naživo?
0: Naživo je to holka šikovná, určitě to zvládne.
1: Věřím.
0: Takže tohle byly Calvin Harris, Jazzy Satisfy, no a my jdeme dál.
2: Já tu mám něco, co by mohlo být podkladem pro scénář dobrodružního filmu.
0: Ano.
2: Ale opravdu se to stalo, je to tak trošku jako...
0: A byla by to komedie, nebo...
2: Na hraně bulvárku, Dobrodružo.
0: Dobrodružo, opravdu.
2: Představ si, že 39-letý Číňan, Quinn Yian Ping, se jednou vydal na večerní procházku po pobřeží ostrova Chajman. Ale uklouzl. Údajně snad dokonce snad i nějaký bararový slupce nebo se takovýho, jo. Spadl do moře a silný proudy ho začaly unášet dál od pevniny, jo. A takže ta jeho krásná večerní procházka se najednou během několika vteřin proměnila v boj o život, protože Quinn přesto, že uměl plavat a snažil se doplavat zpět k tomu břehu, tak marně, protože za každý metr, který uplaval směrem k pevnině, ho vody odnesly o několik metrů dál samozřejmě. A jediným štěstím pro něj bylo, že se zachytil o námořní bojku. Jinak by byl asi úplně v pytli. No nicméně, takže se držel tý boje, která je docela velká, že jo, tam se nějak jako zakles, ale pomoc nepřicházela, protože přestože kolem projížděly lodi a trajekty, tak ty seš pro ně v podstatě neviditelný.
0: No jasně.
2: Nikdo si ho vůbec nevšiml. No a tak samozřejmě na boji, bez vody, bez jídla, začal improvizovat. Na tý boji objevil malý kraby, který na ní byl jako nalepený. No a ty je syrový. Za týden jich podle svých slov...
0: On tam byl týden?
2: Jo. Snědl 70 až 80 těch krabů, jo. No a co se týká tekutin, na co ti zbývá, že jo? No, ty získával z vlastní moči a celkově se snažil šetřit těmi svými tělesnými energiemi. No a po několika dnech přišla samozřejmě dehydratace, spáleniny od slunce a nakonec i halucinace, že jo, protože ten jeho stav byl asi to. A Quinn byl natolik vyčerpaný, že když ho sedmý den objevili rybáři asi o 10 kilometrů od pobřeží, tak si údajně myslel, že je v restauraci.
0: Zas ještě dva kraby, prosím.
2: Prostě ho ty rybáři na poslední chvíli vytáhli na palubu.
0: Krása.
2: V nemocnici lékaři zjistili, že má právě těžkou dehydrataci, infekci, rozsáhlý spáleniny a více než 10 kg váhového úbytku. Nicméně přežil, takže to má happy end. No a jedna zajímavost na závěr, jo, pro ty třeba, co si říkají. Odborníci na přežití upozorňují, že samozřejmě pití mořský vody člověka paradoxně dehydratuje ještě rychleji a Quinn měl to štěstí, že dokázal jít alespoň minimální zdroj potraviny, to znamená, že měl ty krabíky, ze kterých získával i nějaký tekutiny. No. A co je nejdůležitější v takových situacích, je psychická odolnost, že se z toho prostě ne.

0: A já potřebuji zubnout doplatek, že bych zašel k moři, že bych jako 10 kilo mě přijde v pohodě. A
1: na závěr ti položím jednu otázku. Vybral bys si 7 dní na otevřeném moři, anebo 7 dní v džungli?
0: No, to je otázka, na kterou neumím odpovědět.
1: Já určitě tu džungli.
0: Já asi taky, tak kvůli tomu jídlu, že?
1: Ano.
0: Tam toho asi bude víc a zase tam může víc věcí sežrat, si myslím. Musíš mi čest.
2: Drive. Odpolední Drive.
3: Na Expressu.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
3: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Express. Music first.
12: Express FM.

0: klep, bum bum klep, můžeš se takhle tady, můžeš si bum bum klep, to je skoro jak Láska je tu s vámi, buďme s ňou, tam taky si můžeš dělat bum bum klep.
1: Hele, já náhodou tuhle tu desku Charlie XCX miluju.
0: Já taky.
1: Sakra skvělá věc.
0: Jo, a tak ona jako celkově dělá dobrou hudbu. Někomu to už může přijít dneska jako trošku za roh, ale jako pořád je to nad průměr, co se popu týče, že jo.
1: Já už jsem z toho vyrost, ale říkám, tuhle tu růžovou desku s lízátkem na obalu si občas opravdu rád pustím. Produkčně dokonalý. No, mám tady novinky, které se týkají Grammy 2027.
0: No tak to by mě zajímalo.
1: Samozřejmě, že americká Recording Academy oznámila několik významných změn právě pro 69. ročník cen Grammy, které se uskuteční v únoru příštího roku. Hmm. Organizátoři tak reagují na proměny hudebního průmyslu a rostoucí význam nových hudebních scén po celém světě.
0: Aha, takže tam bude něco mexického a něco asijského.
1: Nejseš daleko, vzniknou nové kategorie, těch bude celá řada, ale já, aby jsme nestráceli čas, řeknu jenom ty nejvýraznější. První z nich je Best Asian Pop Music Performance. To znamená nová kategorie určená pro asijský pop, tedy například pro K-pop, J-pop, C-pop a další podobné žánry. Ocenění získá interpret skladby. Pak tu máme Best Traditional Pop Vocal Performance, což je kategorie zaměřená na tradičně popojatý popový zpěv, který se odlišuje od současného mainstreamového popu.
0: To by mě zajímalo, jak to jako rozlišujou.
1: Hele, nevím. Pak tu zase teď už jako opět tvému typu blízko Best Latin Song.
0: Aha.
1: To znamená nová autorská cena pro skladatele písní převážně ve španělštině.
0: No ale tak to pozor, tak to vlastně jenom rozšířili, protože třeba Bad Bunny, že jo, letos dostal poprvé Grammy jako v té hlavní kategorii, ale on je docela jako sběratel zlatých gramofonků právě v té latino části, ale očividně jim tam dali i song, oni myslím měli jenom desku.
1: No, byl tam nějaký record. No, nebo Best R&B Collaboration Duo Group Performance, což znamená nová kategorie pro společné R&B projekty dua a skupiny.
0: Aha, takže tam třeba může vyhrát Dua Lipa.
1: Pak tu máme Best Traditional Folk Album, to znamená folková hudba se nově rozdělí na tradiční a současnou.
0: Tradiční a netradiční.
1: A přesně tak. Změny se týkají i kategorie objev roku, to mě nějaký pobavilo. Dosud se umělci mohli do této kategorie přihlásit maximálně 3x, nově budou mít možnost až 4 pokusů.
0: Takže pokud vás neobjevili na 3x, možná se to povede na 4. pokus.
1: Prostě 5 let můžeš být v podstatě objev roku.
0: To nechápu, jako tak objev roku podle mě můžeš být, když vydáš první desku.
1: A víš, co by ti na to řekla akademie? Protože se objevila skutečnost, že řadě interpretů dnes trvá déle, než prorazí do širšího povědomí.
0: Aha, no ale tak jako, ale já to nechápu.
1: Prostě. Ale pozor, platí, že pokud byl interpret v minulosti nominován na Grammy v jiné kategorii, nemůže být zařazen mezi objevy roku.
0: No víš co, to mě trošku připomíná tady naše české anděly, kde Kalin vyhrál objev roku ve chvíli, kdy už měl miliony streamů na Spotify, jako jo. A vlastně už ho znali v jeho cílové skupině asi úplně všichni, jako. A to byl objev najednou, teda aspoň tedy pro ty, promiň Honzo Vedrale, páprdy z akademie, jako jo.
1: Hele, každopádně, po přidání těchto nových ocenění se počet všech kategorií vyšplhá na rovných 100.
0: Takže přenos, který měl trošku zrychlit a být takový dynamičtější, teď dostane nový impuls a bude trvat 6 hodin. No, je to jako super, no. Místo, aby to trošku jako naopak provzdušnili, a oni prostě potřebujou, že jo, aby byli úplně hyperkorektní, tak za chvíli tam bude jako nejlepší asijská píseň naspívaná černochem a podobně, že jo.
1: Já čekám na český rok.
0: Kabáti mají konečně šanci. Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

dní, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození, tak dobře chodím spát.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda osobáku s motorkou se stala v ulici Masarykova v Častolovicích, což je v okrese Rychnov nad Kněžnou. V Praze komplikují dopravu nehody v Čimické ulici, v Novopatské ulici, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dále vás potrápí nehody v ulici Jana Kozeny v Teplicích, na silnici 27 v Litvínově. Tam u speciálních staveb havaroval osobák se sanitkou. A také na D1 na 195. kilometru ve směru Ostrava. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde vám je nadále příjemný poslech přejí Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM. I do my makeup in somebody else's car.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: trvat dlouho a ten chlápek k nám přiveze svůj hudební festivalový cirkus. Tohle byl Youngblood se skladbou Weird. My pomalinku se blížíme do finále, ale vy, co nebudete mít dost, tak pro vás máme teď jeden tip, protože úterý, tak proč si třeba nedat rozhovor?
1: A bude to rozhovor s takovým, no myslím, že Weird se docela hodí, divným týpkem české pop music, Mat 213. Myslím si, že se dobrovolně jako pasuje do této jako divnorole.
0: Jo, přijde
1: ti? Já myslím, že jo, teď on je takový, jako, že on si z toho dělá vzešel takovou trochu legraci, zároveň vlastně jako vyhořel, protože ta sláva přišla až moc a tak dále. Je to takový divnotýpek, jako jo.
0: Chodí, ale hrozně slušný.
1: Takový, slušný je, on tady vlastně byl natáčet ten rozhovor, to jako byl slušný. Zároveň je takový jako haluzák, že jo, jako, víš, jako, že není takový jako učesaný popíkář.
0: A
1: jo,
0: to
1: je takový,
0: se mi líbí.
1: Jo, je to v pohodě. Dělá to trošku jako prostě svým způsobem a tím je výjimečný, že jo, to je v pořádku. Já to teďka to nemělo být, jako, že bych ho nějak kritizoval, nebo že bych se nějak povyšoval. Je to vlastně jeho jako přednost, to, že je trochu divnej, nebo trochu jiný, že jo.
0: A málo kdo by řekl, že pochází jako z relativně slavné rodiny, že jo?
1: No jasně, tak asi náhodou, kdyby náhodou někdo neviděl, tak samozřejmě dědeček František Rinko Čech, táta Michal Čech, režisér snad všech přenosů, co běží v české televizi a i dalších televizích, on dělal Slavíky, dělá všechno párty, no prostě myslím, že dělá i Inkognito s Liborem Boučkem a asi teda i Máme rádi Česko. Je to prostě člověk, který je jako fachman, byl tady dokonce u Miloše Pokorného u nás na rozhovoru kdysi dávno. No a Mat prostě v té umělecké dráze rodinné pokračuje, i když myslím, že tatínek i maminka, dědeček trošku na to koukají skrz prsty, že?
0: A zvykli si.
1: Dědo, vy se projí ty písničky nelíběj.
0: Prosím tě, jsi si spoklal za jméno, jsi Mat, jedna za tři.
1: No, tak radši už přestaneme tady dělat tyhle ty legrace a radši se podíváme na takovou krátkou ukázku. Jo, mimochodem jsme neřekli, že ten rozhovor vede Veronika Kolušková, ale to teď už slyšíte.
0: A řekli jsme, s kým to je?
1: Mat 213.
2: V songu Se spálil jsme slyšeli, jak zpíváš, jak tohle celý dopadlo, schořil jsem a schořil hlas. Já jsem u té události v listopadu v Meat Factory byla.
3: No.
2: A můžeš popsat, co se tam stalo?
3: V podstatě jsem začal koncert nejtvrdším songem, který se jmenuje Nesu oheň, kdy prostě jsem řval a u třetího songu jsem najednou úplně přišel o hlas a mně se to nikdy v životě nestalo. Já jsem vůbec nevěděl, že se něco takové může stát a stalo se to zrovna na největším koncertě. Jo. Vyprodaný Meat Factory prostě.
2: Připravený videoprojekce.
3: Všechno připravený, chystáš tak dlouho a najednou já nevěděl, co s tím. Najednou já se snažím zpívat a nejde to. A teď prostě ty nemůžeš najednou se tam trápit a prostě jít to řešit a to. Lidi prostě se chtějí bavit. Takže najednou ty musíš předstírat, že je všechno v pohodě. Do toho si říkáš, hej, to je úplně v prd. To je strašný, co teď.
1: Co teď? Teď si poslechněte rozhovor za 10 minut je tady na Express FM. My se těšíme zase zítra a kdybyste neměli čas si tenhle ten rozhovor poslechnout, tak můžete k nám na web.
0: Přesně tak. Tam mimochodem srovnáváme, schováváme všechny podcasty.
1: Ano.
0: Takže i tento už je momentálně k dispozici, stejně tak jako na všech streamingových platformách.
1: A stačí se podívat do sekce překvapení?
0: Podcasty.
1: Jo. No a zítra by během dne ještě měl přibýt textový rozhovor, protože Veronika to nějak nestíhala, tak to prostě dodá později. No co se dá dělat, že jo?
0: Kdo si počká?
1: Ten se dočká a vy si počkejte do zítra do 4, my jsme tady zpátky a jelikož je středa, dáme vám hudebních novinek. Nálož.
0: Bye bye.

0: Express FM.
1: Na předchozí desce byl Prométem, který zapaloval srdce. Na novém albu jménem Retroskepse je spíš Fénixem, který schořel a bez vlastního popela znovu povstal. Matěj Čech alias Mat 213 natočil sebezpytnou desku, na které se veřejně kaje z vlastních poklesků, ale pořád je s ním ohromná zábava. Ahoj Matěj, vítej zpátky z polepšovny.
2: Tak to je moc pěkný úvod. Děkuju, Veru. Fénix, to je pěkný. Polepšovna, pěkný.
1: Deska vyšla 29. května, to už je pár dnů, máš na ní skvělý reakce, hodně se poslouchá, jaký z toho máš pocit?
2: Ale mám z toho extrémní radost, protože jako je to fakt boom, to není deska, kde by byly nějaký hity a tak, ale mám radost, že i přesto jsem myslel, že to je tak, že to není na první poslech, tak to lidi poslouchají fakt hodně a jsem rád, že to funguje tak, že si to musíš trochu naposlouchat, jako já to mám radši, protože ty písničky pak trochu s tebou žijou delší dobu, mám pocit, než když se ti zalíbí hned na první dobrou, ale takový to postupně objevování, jako přijde mi to fajn. Mm-hmm.
1: A na čím názoru ti nejvíc záleží, pokud jde o tvoji muziku? Koho názor tě třeba potěšil, nebo na čí názor si byl hodně zvědavej, co se týká té desky?
2: Asi na mýho kámoše Zdenu, jako to je tvrdý kritik, takže u něj mě to těšilo, no.
1: A pochválil.
2: Pochválil.
1: Než vyšel první single, tak jsem byla hodně zvědavá, kam se vydáš tentokrát, protože je u tebe zvykem, že ačkoliv si vždycky držíš takový ironický gro, tak ten styl i koncept se s každou deskou radikálně proměňujou. Vím, že tě baví zkoumat nový cesty, spojovat nespojitelný, rozhodně nejsi konzervativní muzikant, seš naopak experimentátor a myslím si, když tak mě oprav, že to hodně pramení z tvýho výtvarného backgroundu.
2: Je to
1: že,
2: tak.
1: Že k tomu přistupuješ jako výtvarný umělec v podstatě, jako k dílu výtvarnému.
2: Přemýšlím nad tím prostě víc jako konceptuálně, no, že to mám jako projekt a prostě v tom výtvarném umění jako zpracováváš prostě třeba nějaký motivy, někdo prostě si najde svůj styl a ten furt jako jede a to je i v té hudbě třeba, ale já jsem spíš takový umělec prostě, že jedu projekt na projekty, že udělám prostě nějakou sérii něčeho a pak jdu dál, no.
1: Když jsem uvažovala o tom, jakým směrem by ses mohl vydat, tak jsem si říkala, že buď půjdeš do sebe a za sebe úplně, až takový možná jako s šanzonovým stylem, anebo postavíš kapelu a nahraješ prostě kytarovou desku. A ono se stalo od každého tak jako trošičku. Je to radikální introspekce, ty kytary tam jsou taky. Jakým způsobem se rodilo to téma, který je o smíření se s dospělostí, oběhu času, přijetí zodpovědnosti za to, že se často chovám třeba jako hovado, ale i o době, která může být jakousi omluvenkou za to zběsilý chování, protože je chaotická, agresivní a lidi jsou destruktivní i sebedestruktivní.
2: Jako rodilo se to tak, že ten minulý rok jsem byl v takové situaci, kdy mi jako nejbližší lidi mi začali říkat prostě, že se chovám jako tak relentless, prostě, že přišel jsem o pár jako kamarádství a bylo to kvůli tomu, že jsem byl trochu víc sobecký a tak. Do toho prostě i jsem začal víc spolupracovat s těma Gufrou, který do toho zase přinesli jako nějaký pohled jako na mě, že se změnila najednou moje pozice z toho, že nejsem ten mladý mluvčí té generace najednou, že jsou tu i mladší, kteří jsou víc slyšet, takže i to jako najednou přemýšlíš, kolik tě v porovnání s nima, jako kde je to moje pozice a tak. A zároveň přesně nad tou časovostí, nad tím, jak naložit nejlíp se svým časem, prostě jak se mění hrozně módní trendy a obecně trendy online, prostě jsem dělal plno hudby, která jako umírala v čase, takže se to tak nějak jako nakupilo hodně těchhlech jako negativních prožitků a nějak jsem si řekl, hele, tak to udělá jako téma, jako no. Prostě já chtěl jsem se z toho jako, tak jako vypsat asi a zároveň, když jsem najednou psal o těchhlech fakt nejvíc osobních věcech, tak mi to přišlo jako, že bože, to dává nejvíc smysl, jako že jsem nechtěl jako už dělat věci jako třeba Nepo, co je nějaký track jako o něčem, ale jako něco, co prostě je víc o mě, no.
1: My se k té tvojí krizi, která přináší vždycky nějakou obrodu, se k ní dostaneme a teď si pustíme vlastně první single, který vyšel k desce, se spálil, který jasně naznačil, o čem bude na albu řeč a než se tady teda ponoříme do toho tvýho ostudného roku v uvozovkách 2025, tak si pustíme pokání na povel, se kterým ti pomohla Marie April a není to jediný song, ve kterém hostuje. Co znamená Marie April pro tuhle desku a jak se na ní ocitla?
2: Marie April je tam na třech písničkách dokonce.
1: Na jedný není přiznaná.
2: Na jedný není, ale je to písnička Pam Rabbit. Uh-huh. A vlastně to bylo tak, že jsem jí chtěl, ať naspívá ten referent se spálil a byla u mě a řekl jsem, jsou tu ještě další tři songy, které si zkusíme jako nahrát a ona prostě mě úplně uhranula, jakože ona je fakt neskutečný talent a všechny ty písničky pozvedla na takovou úplně jinou úroveň. Vlastně to všechno vzniklo na jedný session. Tohle bylo v podstatě tak, že já jsem ty věci měl jako připravený už a ona vlastně to přišla jenom naspívat.
1: Jo, takže ty si celý ten refrén si...
2: Já jsem vždycky to jakoby naspívala já a pak prostě to Mary jako interpretovala, no.
1: Ale krásně.
2: Nádherně.
1: Nádherně, tak si to pojďme poslechnout.
0: Host Express FM.
3: Express FM.

0: Hezký večer, ze studia vás zdraví Veronika, taky Matěj Čech, alias Mat 213. Povídáme si o jeho nové desce Retroskepse. Prosím tě, já nikdy nevím, jestli mám říkat 213 nebo 213. Jak ty to říkáš vlastně, když to říkáš ty sám?
1: Mat 213.
0: 213, jo.
1: 213.
0: No, tak děkuju. Zpátky k tomu minulýmu roku, za který si v textech nadáváš do dementů, protože ses utrh sám sobě. Ty už si to trošku zmínil, ale proč? Co byl ten hlavní důvod?
1: Jako bylo to fakt asi hodně o tom egu, no. Kdy jako jsem se choval mnohem víc sobecky a že jsem zanedbával prostě mý blízký a nějak se mi změnilo i chování prostě, že v osobním životě se to víc projevovalo. Byl jsem v takovém zvláštním vztahu, kde jsem vlastně nevěděl moc, co bude, co je. Takže jako se spojilo takhle víc věcí a člověk začne přemýšlet, jako co ze sebou a asi to hodně lidí zná, jako.
0: Ty jsi to sám uvědomoval?
1: Já uvědomoval, no. V zimě mi došlo, že vlastně mě vůbec ta tvorba jako netěší, že prostě jako je to to klasické vyhoření a víš, že v tom seš. A musel jsem se znova naučit mít rád jako ty věci, které dělám a je to prostě běh na dlouhou tráť. Jako musíš znova se naučit mít rád hudbu a umění a tak.
0: V podcastu Kulturák si Jonášovi Zbořilovi říkal, že tím, kdo ti dal tu pomyslnou facku, byl Zdena právě. Mm-hmm. Tvůj kámoš, tvůj kolega z práce, ten Zdena, se kterým děláš podcast Svek, který s tebou zpívá Uražené já. Mm-hmm. Jak ostrý bylo to zrcadlo, který tě nastavil?
1: Celkem ostrý, no. Jako byla tam jedna hádka, jako já nikdy jsem na nikoho neřval, ale tady jsem prostě řval. Jsem si myslel, že on mi jako závidí a jenom, že prostě mi chce přitěžovat a tak, ale vůbec jsem nevěděl jako jiný souvislosti a pak jsme si to museli vyříkávat prostě, jako my spolu ještě jsme kolegové v práci, takže jsme tam seděli vždycky u stolu, mlčíme a pak prostě máte pár těch kámošů, co jsou mediátoři nějakou dobu, pak už jsme si sedli, vyříkali jsme si to a zpětně vidím, že to ano, že měl pravdu.
0: V songu Se spálil jsme slyšeli, jak zpíváš, jak tohle celý dopadlo, schořil jsem a schořil hlas. Já jsem u té události v listopadu v Meat Factory byla.
1: No.
0: A můžeš popsat, co se tam stalo?
1: V podstatě jsem začal koncert nejtvrdším songem, který se jmenuje Nesu oheň, kdy prostě jsem řval a u třetího songu jsem najednou úplně přišel o hlas a mně se to nikdy v životě nestalo. Já jsem vůbec nevěděl, že se něco takového může stát a stalo se to zrovna na největším koncertě. Jo. Vyprodaný Meat Factory prostě.
0: Připravený videoprojekce.
1: Všechno připravený, chystáš tak dlouho a najednou já nevěděl, co s tím. Najednou já se snažím zpívat a nejde to. A teď prostě ty nemůžeš najednou se tam trápit a prostě jít to řešit a to lidi prostě se chtějí bavit. Takže najednou ty musíš předstírat, že je všechno v pohodě, do toho si říkáš, hej, to je úplně to je strašný, co teď.
0: Jak jsem to viděla já, jo?
1: No, povídej, jak jsem.
0: Protože jsem jako hlasovej profík, nebo jako měla bych se za něj považovat.
1: No.
0: Já jsem to slyšela už jako ve druhém songu a říkám jako Adamovi svýmu klukovi, hele, ten Matěj prostě to nedá, on už teďka nespívá. A měla jsem poslaný tracklist toho koncertu, Lukáš Richtařík, jo, tvůj manažer, nebo jak ho nazýváš, mě ho poslal. Jsem věděla, že tam pak v té druhé části přijde spousta hostů, že tě budou moc zachránit, ale už jsem mu psala, protože jsem věděla, že tu půlku prostě nedáš. A že seš z toho jako strašně rozhozený. Teď jsem věděla, jak s kým bojuješ. Strašně si s kým jako bojoval, za to ti patří jako neuvěřitelný respekt, ale zároveň jsem viděla, jak ty chceš prodat to nejlepší a jak tam máš ty videoprojekce, jak tam máš ty fóry připravený, jo. To jsem úplně jako skoro brečela. Psala jsem tomu Lukášovi do té kabiny, prosím tě, pošli tam ty gufrau nebo něco, jak mu s kým pomůžou. Jako já jsem byla úplně, já jsem měla takovou jako frustraci za tebe a říkal.
1: To je vtipný, že to říkáš přesně tak, se cítila moje máma.
0: Já musím říct, že jako tohle byl můj nejsilnější den a večer loňskýho roku, jo.
1: Aha.
0: Teď mluvím hodně, já se omlouvám, ale chci to říct, protože to byl jako strašně zajímavý večer. Pomaliky lidi začali hodně zpívat a hlavně tam nastoupili

0: překvapili ty tví kámoši. Přišli Gufrau, odspívali to, přišel Lifer, přišel Franta Prachař, jako všichni udělali takový bordel a pak na té afterparty. To byl pro mě tak silný večer. Kámošský pomoci, nějaký sounáležitosti, tomu, že lidem je vlastně jedno, že nespíváš, že jsou rádi za tu show, kterou si tam dal i vlastně jako pantomimu, no. Jo. Že to vlastně úplně stačí, protože chtějí s tebou strávit ten čas a o to jde.
1: To jsi řekla hrozně hezky. Já nad tím přemýšlím tak, co mě na té hudbě vlastně fascinuje doteď nejvíc, je, že to je nějaká věc, která vznikne někde v tvý hlavě jako myšlenka. Já přemýšlím o myšlenkách, že nejsou ani v hlavě, že jsou někde trochu nad hlavou. A ty si je chytneš si tu myšlenku, pak si ji dáš do hlavy, rozvedeš ji a pak jde z té hlavy přímo do ruky a pak jdeš na papír. No a na tom papíře je najednou zachocená, to je první fáze, kdy se zhmotní a najednou pak to dám do té hudby a začíná to všechno úplně jako efemérní věc. Je to v té hudbě, pak to nějakým způsobem piluješ, lepíš, vydáš to a lidi to slyšej. A najednou to poslouchaj a dostane se to do jejich hlav. A najednou oni pak přijdou na koncert a tu myšlenku, kterou ty jsi někde nad hlavou, oni vypustějí ven a ta myšlenka je jako parazit, jako ta semnice, která je v každém tom člověku a najednou on ji na tebe vyprskává a v ten moment pro mě vzniká artefakt, jako že hudba je artefakt ve fyzickém světě.
0: A navíc tam se nabalej i myšlenky a asociace toho davu těch lidí, čili tam se z té tvojí myšlenky stane ještě něco daleko většího.
1: A každý se do toho dá něco svýho.
0: Kolektivní artefakt, je to vlastně jako spolupráce. Že?
1: A proto to říkám, jak ty jsi zmínila, že vlastně ty lidi to zpívali i za mě.
0: A že jim to bylo jedno.
1: Proto to jako dělám dost, no. Asi je to taky, jak jsem z toho výtvarného prostředí a mám rád, když je ten artefakt jako hmotný, tak přemýšlím o tom takhle, jako, že je to taky vlastně hmotný ve finále tím, že to je ve fyzickém světě v podobě těch lidí.
0: Nemáš někdy strach, že se ti to stane znovu?
1: Mám, ale už si to teď pohlídám a...
0: No, setlist bude trošku jinak
1: postavený. Setlist bude jinak postavený a bude to trénink.
0: Už jsme tady zmínili skladbu Pam Rabbit, vlastně o tom v období minulého roku. Jsou vlastně dva songy, které jsou na té desce za sebou. Bobák s Rohonem a pak je Pam Rabbit. Když vyšel ten tracklist, tak jsem si říkal, tam je skladba Pam Rabbit, jako doufám, že to nebude nějaký srandovní diss nebo něco takového jako na Pamelu. Ale pak jsem přišla na to, že je tam prostě, udělal si to hezký, šel si ven filit a teď tři noci nespíš.
1: Ano. To už mám třeba jako rok hotový, ten song. A
0: skvělej.
1: Děkuju. Tam jsem šáhnul do kytar, do všeho a hrozně mě to bavilo.
0: A co Pam Rabbit? Informoval jsi, že vydáš track, který se jmenuje jako ona?
1: Vůbec, my se neznáme. Takže jsem ji o tom neinformoval, ale pak se to k ní dostalo a někde se to tam viděla, že to sdílela, takže se jí to asi líbilo. No, tak jako to je, chci si to udělat hezky, je prostě už popkulturní moment, takže jako myslím, že s tím je v pohodě, že si to lidi nějak přibírají. Express FM.

0: v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
4: 每一件漂亮的T恤, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息 和银行卡号.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil.cz.
8: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: Retroskepse, to je nová deska Matad Whisky 13, na které se ohlíží zpátky, nebojí se vytáhnout na světlo svoje chyby. Ty už si říkal, že po té sebereflexi přišla náprava. Co všechno si musel udělat, aby si dal věci do pořádku? Říkal si, že si přišel o kámoše, je to definitivní?
1: Ne. Jako začal jsem uklízet.
0: Ale i fyzicky, viď?
1: I fyzicky, no. Prostě žiju zdravě, nekalím, snažím se jako udržovat vztahy i s lidmi, s kterými jsem se tolik nevídal. Mám teď vztah nově, jsem spokojený, je to fajn.
0: Vyhledal jsi někdy terapii kvůli tomu stavu, ve kterém jsi byl?
1: Byl jsem na terapii, ale to už je dávno. Já jsem věděl sám, kde jsou ty problémy, víš. A jakmile někdy začneš chodit na terapii, tak pak trochu nějakou introspekci a sebereflexi jako máš už, anebo nějaký ty postupy terapeutický, jako takovou sebeléčbu si pak dokážeš pro ně naordinovat, když trochu víš, o co jde, no.
0: Ty songy jsou místy hodně otevřený a hodně osobní. Posluchač si může připadat kolikrát jako takový voyeur, který už nahlíží někam, kam by snad ani vidět neměl. Neříkal jsi někdy, že už je to moc?
1: Říkal, že někdy už ty texty jsou trochu too explicit, ale vím, že třeba na minulých deskách jsem měl nějaký už vyloženě fakt, jakože mě to bavilo jít na tu hranu a vyloženě udělat to nepříjemný pro toho posluchače, ale to už jsem teď trochu opustil, protože to téma už je samo o sobě tady v těch věcech tak jako ponurý, že mi třeba už říkali tři lidi teď, že se jim strašně líbí z alba písnička, která se jmenuje Písnička mládí.
0: Si budeme hrát zrovna.
1: No, ale že to nemůžou poslouchat prostě, že jim z toho těžko.
0: V téhle písničce Mládí se objevuje Lukáš Vidra z Dukly. Je to song o stárnutí. Když mi bylo jako tobě, tak jsem stárnutí vůbec neřešila, vlastně to neřeším ani dneska. Už na předchozích deskách tohle téma máš a já si myslím, že je to téma generační. Protože od lidí jako tvýho věku tohle slýchám velmi často, že řešej rychlý plynutí času, fyzicky nějaký svoje změny, strach, dokonce strach jako z toho, že jsou starý.
1: U toho řešení toho věku nebo toho stárnutí, tak pro mě to je trochu ošemetný, protože já si uvědomuji, že pro starší lidi je to komický slyšet vlastně mě zpívat o stárnutí a jako, že když jsem to pouštěl třeba našim, tak se mi vysmáli, jako zastavili mě nedávno policajti a hledali si mě na Spotify a viděli tam, že tam mám písničku Mládí a řekli mi, co vy zpíváte o písničce Mládí, když jsem malý zajáč. Říkám, ok, dobře. Ale mladší lidi třeba
0: s kým souzněj?
1: Nebo stejně starý lidi s tím hodně souzněj a mladší lidi jako to taky začínají chápat, mám pocit.
0: Ty jsi do toho krátkého klipu, který jsi k tomu natočil, nebo takový ten vizualizér, je jich víc, ale do toho jedno z nich si velmi fikaně, jako svoje starý já, postavil svýho tátu. A vedle toho ty Gufrau, který jsou jako esencí takový ty divoký mladosti. Oni jsou o nějakých teda
1: pět let mladší.
0: Šest let mladší než ty. Ale a můžeš na tom tátovi vlastně strašně dobře vidět a já to z toho strašně cítím. A on to skvěle zahrá, musím říct. Jo. Jak ty léta odnes ten čas, jo? Co ten táta tomu říkal?
1: Jemu se ten koncept líbil a jako to jsem hodně rád, že tohle dopadlo, protože jsem rád, že jsi to i tak pochopila, že ten kontrast tam má být. Jemu se to líbí, přestože on se mi trochu směje za to, že tady ze sebe dělám jako starýho vysloužilýho barda a tak. Tak v porovnání přesně s těma Gufra, podle mě to byl silný obraz. Jako.
0: Pak je tam Lukáš Vidra, ten je o kolik, 17 let starší než ty, tak nějak? Ten tam zase vyjmenovává v té svý skvělý sloce, co tě asi bude čekat, jako umělce. A nemám s kým obrážet mejdany, kámoši zadaný, starý lásky provdaný, je to probraný.
1: To je skvělý, no. Jako Lukáš zandal neuvěřitelnou sloku a je to probraný, je úplně přesný. Je dobrý, že říkáš, že to je vlastně obrázek možná budoucnosti, co mě čeká, ale přijde mi, že je to takový plynulej přechod mezi náma, že už jako se tam pomalu taky dostávám a tak.
0: Ještě by mě zajímalo, ty už jsi o tom mluvil, že vlastně hledáš si tu svoji pozici třeba na té scéně vůči těm Gufra, vůči těm mladším, vůči těm starším. Já mám pocit, jak sleduju jakoby ten šum kolem tebe, že jsi získal respekt scény, že ty hejty úplně utichly od třeba novinářů, že i ty, co dodnes nechápou tvoji tvorbu, takže přestali prskat, protože i vážení novináři o tobě už mluví s respektem. Není to líto, že už tolik to není jako Lid versus Matěj Čech, jak to bylo dřív? Nechybí ti být tím provokatérem, který strašně jako dráždí tyhle lidi, který do toho nevidějí?
1: No, tak ono to je známka toho, že přichází s něčím jako jiným, novým, když se setkáš s tím prskáním, takže jako spíš je to známka asi toho, že se ze mě stává asi nudnější, jako komplexnější umělec, ale mě to nevadí, jako je to, jako ono vždycky někdo bude prskat, no, ale jako vím, co na co naráží, že tehdy to fakt jakoby nepobírali ty lidi, ale tím, jak se ta hudba dostává teď mnohem víc lidem, tak třeba na TikToku a na Instagramu, jako na TikToku jsou lidi fakt přísný, jako tam to bych ti radil,
0: fakt, jo.
1: Tam to je úplně, to je realita. To je reálný svět, TikTok. Jak tady bylo, nebo pořád do nějaký míry je nějaký jako vogue hnutí a lidi jako hlídají prostě, co se řeší na sockách a tak, tak podle mě furt nad tím byla kontrola, jako na Instagramu a na Facebooku. Tam není. A proto myslím, že i to hnutí malinko slábne, protože podle mě zjistili, že ta realita je úplně jiná a je to fakt šílený, co se tam děje, jaký lidi jsou. Musíš být trochu cynik, podle mě se z těch lidí stali víc cynikové prostě, no. Jako lidi jsou zvířata, jako podle mě, no, tak, ale jako já jsem silná osobnost tomhle, jo, že jsem splachovací, ale mě to dělá jako dobře, když se tam potkáš s těma hejtama, jako zoceluje tě to, no.
0: Tak si pustíme tu písničku, mládí.
2: Host Express FM.
3: Express FM.

0: Na Express FM vás zdraví Veronika, naším hostem je Matěj Čech, Mat 213, hrajeme si z jeho nový desky Retro Skepse. Pár hostů už jsme zmínili, ale máš jich tam ještě o hodně víc, takže kromě Marie April, Rohonyho, Lukáše Vidry, je tam kdo ještě?
1: Gufrau, Tokyo Drift a pak je tam Vicky Kal.
0: A ještě tam...
1: Zmíně? Jo, kapela Zpět.
0: Zpět.
1: Kapela Zpět, to je kapela Jakuba Bureše, tam jsem vlastně... si vzal jejich instrumentál z jejich písničky a předělal jsem to.
0: My jsme to trošku řešili už v našem minulém rozhovoru a kdo chodí na tvý koncerty, dobře to ví, že se tady vytváří taková komunita, můžeme tomu říkat nová vlna, můžeme tomu říkat klidně i hnutí, která se teďka zase za ty dva roky, co jsme se neslyšeli, jako rozšířila. O Gufrau, o Viktora Kala, spadá tam určitě Lifer, Rohony možná, Anička Čtvrtníčková, Franta Prachář, pak taky divadelníci kolem Adiny Šulcový, já to k tomu jako přiřazuju, jako je třeba Simona Levandovská. Kdo dál jako patří do tady té komunity? Zdena asi?
1: Taky se Big Šikl, taky se s Adinou zná, no ještě ty určitě na někoho teď zapomenu, ale třeba Jakub Polách, jako tak je ta nějaká nová vlna toho. Ale máš pravdu, že je tu... že je to ta jako naše generace, která si tak jako dupla a šli jsme bojovat jako o ten prostor, jako v tom veřejném prostoru, jakože jsme takový, jsme slyšet docela, no, tyhle, co jsem jmenovala. A vzniká tady kor v té hudbě konkrétně, tady vzniká fakt nějaká, není to reakce, ale je vidět, že i podle ohlasu lidí děláme něco prostě jinak, je to nový vítr, no.
0: Je v tom vždycky strašná radost a pospolitost. To z toho cítím já a proto strašně ráda na ty koncerty, protože já když jdu na koncert prostě Lifera, tak vím, že tam bude někdo z téhle tý party. Jako, a že vždycky prostě bude legrace, lidi se tam budou držet za ramena, je to jedno, jak jsou tam holky oblečený, kluci oblečený, prostě člověk se tam cítí strašně bezpečně, i když je mu třeba 50 jako mě, tak na mě nikdo nekouká divně, když tam prostě tancuju. Je to vlastně hrozně příjemný prostor.
1: To jsi řekla hezky, vlastně teď, když o tom takhle mluvíš, tak máš pravdu, no, že tam vlastně je to strašně přesně příjemný, jako je tam fakt zábava, je to hrozně welcoming, že tam nejsme nikdo jako... nevím, když to přijedu na nějaký technáři prostě, co gatekeepujou v celý černým, že by si tam někdo na něco hrál. Je to hrozně upřímný, místama trapný, ale jako ne nějak moc.
0: A je tam prostor pro tu trapnost, jako i pro nějaký chyby, že jo?
1: No,
0: to super, jako že všichni se mi zdá, že tam jsou jako na jedné lodi
1: a že
0: se strašně skýrá prostor mezi tím pódiem a tím publikem. Že to je všechno jako hromadný jako zážitek pro tu chvíli.
1: To je hezký, no jo, je to tak, no.
0: Jak se tam infiltroval Franta Prachař vlastně, jak se tam ocitnul?
1: Tak Frantovi jsem napsal, jsem ho poznal přes kluky z Gufrau, protože jsem se s ním bavil, no a napsal jsem mu, jestli by nechtěl udělat ten track To Nepo Baby. A myslím si, že díky tomu se dostal jako do povědomí jako v té hudbě. On je jak samozřejmě z nás nejznámější asi, ale v té hudbě se takhle tam dostal. A teď začal dělat on svý věci, je to trošku něco jiného, než jako děláme my, ale on je Franta prostě svéráz a dělá úplně zase tu věc jinak. Má úplně jasnou představu o tom, co chce dělat a jako líbí se mi to. No.
0: Gufrau, o tobě říkají, že jsi takovej chledoborec. Že jsi jim prošlapal tu cestu, už jsem o tom mluvila. Máte spolu spoustu hitů a jelikož mají nebo měli teď opravdu masivní nástup, tak ty s nima kolikrát absolvuješ ty mega akce, jo? Ty majálesy teďka nebo něco takového. Jak si to užíváš za prvé? A za druhé, nevomladilo to tvoje publikum, že ty lidi, co chodí na Gufrau, začínají chodit i na tebe?
1: Je to tak.
0: A nevadí ti to?
1: Určitě mi to nevadí a je to tak, děje se to hodně, no. Že se mi hodně umladilo publikum a jsou to většinou holky. Toto přišlo z Gufrau a já si ty koncerty s nima nejvíc užívám, protože mě hrozně, já jsem vždycky hrál sám a najednou jsem na pódiu prostě se čtyřma lidma a je to strašně příjemný, protože to jsou kamarádi, s kterýma se prostě vídáme, voláme si furt, prostě jsme skvělí kamarádi. A najednou si můžeš to užívat na té stage, kde ty lidi prostě řvou a víš, že se ti tam tvoří ten společný zážitek. Víš, že pak můžeš jít a bavit se o tom, kdo byl v té první řadě, víš prostě, kdo tam byl. Je to skvělý, no.
0: Oni tu o tobě minule mluvili moc hezky, tak jim to můžeš vrátit. Co pro tebe znamená setkání s touhle trojicí plus ještě třeba s Viktorem Kalem?
1: každý z těch 4 lidí je úplně jako unikátní, jako velká osobnost. Chci říct, že kluci z Gufrau ještě přijdou s nějakým projektem, který podle mě tady hodně jako udělá halo a myslím si, že ještě umělecky nám všem
0: to
1: jako
0: ukážou. To je tvoje
1: ukážu.
0: Úvaha a predikce, nebo to se stane?
1: To je moje predikce. Oni jsou totiž velcí umělci Gufrau a oni to lidi o nich nevědí, ale oni jsou hlavně strašně šikovní dokumentaristi. Vojta je skvělý scenárista. Vicky se teď dostal na režii na Damu. Takže já si myslím, že...
0: Na režii, já si myslela, že jde na herectví,
1: ne, člověče. Ne.
0: Na režii,
1: na režii, no. Takže oni...
0: V tátových šlépejích,
1: no vidíš, ty se vyznáš. No takže oni, já myslím si, že nabidou ještě tolik jakoby kulturního kapitálu a věcí a že začnou dělat fakt ještě úplně...
0: Jako tam je nedozírný potenciál.
1: Strašně. A k tomu jsou ještě všichni extrémně chytrý, jako.
0: Ale jsou to taky uličníci.
1: Velký.
0: Dovedu si představit, že ty mejdany jsou naprosto jako šílený. Máš někdy potřebuje trošku usměrňovat.
1: Jo, tak oni spíš usměrňují někdy i mě. Jak jsem řekl, každý jsme fakt jako trochu egoš ve smyslu jako a někdy se to tříská, ale jako zároveň si rozumím a všichni fakt v pohodě, no.
0: Směřuju k letnímu bangeru, který jste spolu natočili, jmenuje se Emauzi a je to taková fakt jako lítací skladba o úžasnosti letní lásky.
1: Je to tak, to je podle mě to nejhezčí, co o tom můžeš říct. Já jsem to měl dlouho pojmenovaný jako soundtrack do reklamy na Pivo Prout. Letní prostě song, co vidíš v reklamě, jak si ty mladý lidi na náplavce cinkají tím pivem, takovou tu nechutnou už co reklam.
0: Jo, jo.
1: Takže to, no.
0: Takže Emauzi. Express FM. Express.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Music. First.
2: Express FM.

0: Na Expressu posloucháte rozhovor s Matem 213, který nám přišel přiblížit svoji novou desku Retro Skepse. Na přebalu té desky figuruješ jako takový vysloužilej bard, ověšený metálama, který jsou tvořený z takových těch krátkodobých trendy artefaktů. Na krku ti visí labubu, je tam fazole, je tam iPod shuffle. Co bys k tomu řekl?
1: Jako s tím kamerem jsem dlouho bojoval, protože jsem chtěl, ať je to něco, co se týká jako právě času, nebo tvý přeměny v času. A viděl jsem fotku prostě, jak Barack Obama dává takhle metály prostě nějakým mariňákům. A ty řekl jsem si najednou, to je dobrý, tak to chci, to chci. Najednou mi došlo, že se tam dají ty prostě artefakty, takový ty, co v lidech hned probudí nějaký pocit nostalgie, jsou tam artefakty z dávnější minulosti, z mýho mládí, pak krátkodobý přesně trendy, jak jsi říkala. A má to symbolizovat v podstatě to, že i přesto, že tam jsou hodně aktuální trendy věci, třeba ta labubu, nebo tung tung saur, prostě, což byl brain rot, tak už mi to je dáváno jako vyznamenání a už jsem ten bard, co o těle těch aktuálních věcech stejně už jde do toho starého železa, protože ta doba je hrozně rychlá, jako. Takže toto má být a za mě to je hodně povedený cover. No, to si musím pochválit.
0: Křest je až v listopadu, v Arše, zase listopad. Už se rýsuje nějak podoba toho koncertu? Já vím, že si vždycky dáváš na těch živých koncertech hodně záležet.
1: Hodně a pro mě je nejdůležitější to spojení s lidma a jako já moc neřeším kulisy, světla, že by to mělo být nějak jako přebombený na efekt, ale mám rád tu performance, víš, mám rád tu mluvení s lidma mezi songama, protože to je vždycky každý koncert jiný a vždycky, že na někoho reaguješ, pohotovost, prostě spojení s nima, zapojení, dělání si srandy ze sebe, chyby, miluju chyby. To je ono, co mě baví a s tím chci tentokrát pracovat. Chci pracovat s nějakou tou performancí a s divadelností toho setu, kdy nějaké chyby budou třeba na schvál, že jako budu budovat jako takovou tu lidskost prostě v tom, že to nebude prostě strojový. Prostě, no. Takže všechny zvu 27. listopadu.
0: Teď přichází taky ty otázky, jako mimo hudbu, jo.
1: No.
0: Musím se zeptat, jak jsi jako slávista prožíval ten průšvih, který zakal radost titulu. Byl jsi na tom zápase?
1: Byl,
0: jo.
1: Byl jsem tam.
0: A kde, jak daleko jsi seděl?
1: Já jsem byl jako na levo od tribuny sever. A najednou už jsem viděl, jak tam prostě ty lidi lezou, jo. Jak jsou už u těch ohrad a říkám si, tyva, proč to nezastavit? To není dobrý. No a pak se stál takový moment, kdy to znělo, že rozhodčí k písmu konec zápasu, no. Takže tam na tom místě to fakt vypadalo, že písmu konec.
0: A ty jsi
1: konec.
0: I myslel, že je to teda
1: jo,
0: jako...
1: My jsme mysleli, že už
0: písmu
1: konec.
0: Že to legitimní, že to je konec, jo.
1: Jo, že fakt na tom místě to vypadalo, že jako konec.
0: Takže i ty se sradoval v tu chvíli.
1: Právě, ale hned nám došlo, že pak že konec není, jako, že to bylo jenom prostě fakt chvilkový. Já tyhle ty davové věci vždycky, když člověk vidí, proto je síla stadionu podle mě obecně, že ti to připomíná jako jak davová nějaká psychóza a davové věci prostě jsou úplně mimo kontrolu.
0: Jo.
1: A i proto podle mě hudebníci pořádají stadiony a tak, protože ten dav má nějaký prostě nějakou metafyzickou sílu strašnou, jako úplně nevím, jak to pojmenovat, jo. A najednou jako je to jak oceán, nějaký úplně homogenní prostě koule, co se valí prostě a to.
0: A když se pak vracel z toho stadionu domů, tak jaký jsi z toho měl pocit? Jako byl jsi z toho zkroušený nebo vytěšený, šokovaný?
1: To zase asi nevyděšený, ale tak jako mrzelo mi to, no, jako že Spartu prostě chceš porazit a vyhrát titul proti Spartě, tak to mě spíš jako, to jsem byl štvaný, no.
0: Co ty a fotbal hraješ, trénuješ?
1: Hraju, trénuju. FC Tempo Praha.
0: A co malování? Sáhnul si na to o diplomky, nebo to teď si odsunul na chviličku a dáváš si od toho takový voraz?
1: Ne, teďkon Veru můžu prozradit, že s Hugem Wiesnerem něco chystáme, nějaký projekt.
0: No. A tam ty budeš figurovat jako výtvarník.
1: Ano.
0: Dobře, kdy? Kdy?
1: To nechci si uplést bič na sebe.
0: Ale výhledově třeba jako do roka.
1: Do roka, no.
0: Dobře. Určitě. Další otázka. Mm-hmm. Na fotkách někdy míváš občas psa? Labradora?
1: Ano, je to tak.
0: To je tvůj pes?
1: Ten máme pejsek.
0: To je tvůj máme pes?
1: Jo, štěňátko a využívám ho, když potřebuji lajky.
0: Je mi to úplně jasný. A co Kuriakin?
1: Kuriakin se má skvěle, pozdravuje tě.
0: To jako co tvýho dědy, který je nádherný.
1: Legenda, je nekrásný. Děda řekl, že až umře, takže mi ho dá. Takže Kuriakin bude můj jednou.
0: doufáme, že děda teda přežije Kuriakina. Ale to hezký od dědy, že v tebe má takovou důvěru, že by ti svěřil svého milovaného kocoura.
1: Já jsem se ho zamluvil.
0: Jaký místo máš spojený s létem?
1: Jíloviště. Jíloviště, vesnice, kousek za Prahou, moje dětství, léto, bazénu dědy.
0: My se ale nebudeme hrát písničku Jíloviště.
1: Ne,
0: já jsem si tady na závěr připravila skladbu, která album uzavírá a která lidi, co ji neslyšeli, překvapí. Já tomu říkám středověký Karel Kryl. Ta skladba se jmenuje Tři tečky, Viktorie. Nebyla to původně Cecílie, jak jsem viděla na tvém Instači.
1: Ty jsi dobrá.
0: Pátračka.
1: Byla to Cecílie, akorát potom, protože tahle písnička je to převzatý refrén z tradiční folkový americký písničky, která se jmenuje Monday Morning. A přespíval ji pak švédský umělec Cornelius Vervik. Jeho písnička se jmenuje Cecilia Lind. Tam to si najdi, protože ten refrén, ta melodie, tam jako, to jsem přijal tu melodii zpívanou. A on tam zpívá na konci Cecilia. A já jsem to tam měl Cecilia a pak jsem to naspíl s Viktorem Kalem a on měl sloku o tom, že jdem do války. A takže jsme to dali, že bude hezčí, když ta válka se bude jmenovat Viktorie jako vítězství. Takže vlastně,
0: a proč z toho ten Viktor vypadnul?
1: Tak nějak jsme se dohodli, že to dáme, že dáme ho na ty smutné oči, že to bude jako lepší, no.
0: Je to vlastně písnička o smutku z rána? O smutku, že něco končí, třeba jenom na čas, ale končí, že nemůžeme zastavit čas, že se nám čas krátí. A já jsem nedávno viděla film Eternity, nevím, jestli jsi to viděl. Ne. Komedie, jako, ale tam každý, kdo umře, přijde do posmrtného světa v podobě, kdy byl v životě nejšťastnější.
1: Jo.
0: Podotýkám, že tam bylo hodně desetiletých kluků. A jaká doba z toho tvýho doposud krátkého života, 28letýho téměř, jaká doba byla ta v jaký podobě ty by ses tam dostal do toho posmrtného světa?
1: Asi 23 let.
0: V čem to bylo tak skvělý?
1: Cítil jsem se fajn, nebylo na mě takové očekávání, mohl jsem si dělat víc, co chci. Aha. Zároveň to vědomí toho, že máš před sebou ty 20s, zároveň už nejseš úplnej cucák mladý, už tě někdo zná, takže tak.
0: Tam v tom filmu ještě, když tam přijdeš do toho posmrtného světa, tak tam máš skříň s hadrama, který ti nejvíc slušili za života. Co bys tam měl?
1: To je dobrý, to si dám dneska. Co bych tam měl za hadry, člověče? Asi nějaký kostým z podcastu Svek, toho jsem vypadal vždycky výborně. Vězeňský hadry.
0: Matěj, já ti děkuju. Přeju ti, ať už nikdy nepřijdeš o svůj hlas. A přeju ti, ať ty nejšťastnější chvíle, ve kterých budeš chtít zamrznout, jsou teprve před tebou, ať teprve přijdou. A jdeme si pustit tu Viktorii teda.
1: Hrozně moc děkuju za krásný rozhovor, Verče, jako vždycky, a přeju všem hezký den.
2: Host Express FM.
3: Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

50s.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Na doporučení lékařů a po diagnoze akutní infekce horních cest dýchacích, která vyústila v laryngitidu, se dnes večer nemůže objevit na pódiu. Takové bylo prohlášení týmu okolo zpěváka Roda Stewarta, jen pár hodin před zrušeným koncertem v Kalifornii. Jaké bylo rozčarování fanoušků, když ho pak večer viděli kamery, jak fandí Skotsku na mistrovství světa v zápase proti Haiti. Tak alespoň, že Skoti vyhráli. Phineas, brácha Billie Eilish, prozradil minulý týden, s kým by rád dělal nějakou hudbu, a padlo poměrně překvapivé jméno – Rihanna. Nicméně asi nikdy nedojde k téhle spolupráci. A to proto, že je moc stydlivý a nikdy by ten první krok neudělal. Takže nakonec tou odvážnou bude muset být ona. Frontman skupiny Culture Club Boy George a jeho dlouholetý manažer Paul Kemsley, známý jako PK, zakládají novou společnost s názvem Artist Included, která se bude specializovat na nahrávání pomocí umělé inteligence. Boy George a jeho kolegové z kapely nikdy nekontrolovali master nahrávky hitu jako Karma Chameleon a myšlenkou Artist Included je využít umělou inteligenci k replikaci mladšího hlasu Boy George a vytvoření téměř identických nových nahrávek, které by uměl měli pod kontrolou. V podstatě jde o poněkud neobvyklejší verzi přístupu Taylor's Version.
0: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Je tady další neděle, tentokrát s datem 14. června a začíná 24. letošní Express Top, tedy přehlídka nejlepší a nejnovější hudby na Express FM. První novinka přišla z Detroitu, od tamní DJské legendy Marka Kinchna, zkráceně MK. Tenhle chlapík byl svého času interním producentem Willa Smitha. Pak se postaral o první taneční remix Celine Dion, který se umístil na prvním místě amerického Billboardu v sekci taneční hudba. Ve svém hudebním CV má také Mary J. Blige, Pitbulla a Beyoncé. Na toto léto přichází MK s novým singlem Zone, do kterého si pozval Poppy Bezcomp.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.
3: Novinka.

0: Tohle je Macy Peters, 20-letá zpěvačka, která se nehoní za prvními příčkami hitparád a navzdory tomu, že tyto ambice nemá, se jí to daří. Svou profesionální kariéru zahájila samostatně vydáním dvou singlů Place We Were Made a Birthday. V roce 2018 podepsala velkou smlouvu, pod níž vydala dvě EPčka a soundtrack k druhé sérii britského komediálního seriálu Trime. Se svým dvojčetem má podcast Twin Hood, stala se tváří Armaniho a jen dva dny před svými letošními dvacátinami si a ostatním nadělila třetí album Fluorescence. Z něj si hrajeme nový single Questions a ten zajistil Macy Peters 10. místo. Druhou novinkou je 20-letá Wyatt Grohl, dcera frontmana Foo Fighters, která v minulosti otevřeně přiznávala, jak moc jí její jméno pomohlo nastartovat kariéru, ale zároveň se od svého otce chtěla odlišit. Její hudba má spíš shoegazový nádech. Vřele doporučuji, abyste si poslechli celé album Be Sweet to Me. To vyšlo na konci května a od začátku do konce je album velkolepé na 20-letou solovou debutovou hvězdu. Právě s ním jí na tajněčku pomáhal Justin Raisin, producent, který stojí za Charlie XCX nebo Sky Ferreira. Aktuální song se jmenuje Buck in the Cake a klip, který najdete i na našem webu, se odkazuje na Davida Lynche.
1: Express Top. Novinka.

Právě tento víkend odehráli Pexeso svůj koncert na muzejní noci. Single Do It Better ale měl křest v dubnu v pražském kampusu Hybernská za účasti Meta Monde nebo teplické kapely Letmo. Pexeso jsme poskládali na 9. místě. Do novinek se nám dostala i skladba, která je oficiálním soundtrackem k animáku Toy Story 5. Ten měl tento týden premiéru v kinech. Taylor Swift skutečnost, že na něm bude pracovat, naznačila a pak popřela, aby to vše pak zase potvrdila. Single I Knew You, I Knew It vytvořila společně s

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
3: Číslo 8.

0: Pokud má někdo cit na vyloženě chytlavý momenty, tak to ukázal Australan Fisher před léty v singlu Lose It. Situace se opakuje s novým materiálem. Na sezónu 26 vyšel s trackem Favor. Do něj obsadil krajanku Tones and I. Výsledek je takový, že každý by chtěl cucat drinky na Ibize a užívat si léto. Toto bylo 8. místo. Když je vám 30, není to žádná tragédie. Jasně, je to čas na to, abyste přehodnotili svůj život, udělali takovou lehkou reminiscenci a někoho to může inspirovat k natočení celého alba. To se přesně stalo v případě dvouhlavé party Past. Dvě entity, jedna energie, která se na vás povalí a může vás položit i na lopatky. Tak skvělá je deska Fotr, kterou tato pražská dvojice vydala na konci května. Možná jste i vy dospěli do fáze, je mi 30, nejdu nikam. Přesně o tom je čtvrtá novinka Express FM.
1: Express Top. Novinka.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

0: Nová deska Ariany Grande vyjde posledního července a jmenuje se Petal. Ariana ji popsala slovy, že zkoumá rozchod se všemi různými druhy negativních vazeb a cílem bylo umožnit posluchačům aplikovat témata na své vlastní zkušenosti. A jak to vyslovila, tak oznámila rozchod po tříletém vztahu s Ethanem Slaterem. Ups. Hey That I Made You Love Me a Ariana Grande na sedmičce Express Top. Harry Styles je toho času v Londýně, respektive na jednom fleku ve Wembley, kde má zastávku v rámci své Together Tour. Na tuhle cestu se vydal, aby naživo přiblížil svoji poslední desku Kiss All The Time Disco Occasionally. S důvodením předstihem jsme do vysílání poslali single Dance No More, který ofiko vyšel až v pátek.
1: Novinka Express Top.

0: Poslední novinka od Harryho Stylese se jmenuje Dance No More a i na ní, stejně jako na předešlé desce, spolupracoval a napsal ji s Kid Harpoonem. Jestli z toho zase kápne Grammy, to se teprve ukáže. Dance No More střídá jeden životní návrat. Skoro po roce odvykaček a sezení u psychoterapeuta se vrátila Lola Young. Na první pohled sebevědomá, ale stále křehká, talentovaná rodačka z Londýna ve studiu vytvořila s Jamesem Blakem Song From Down Here. Společně pak proběhla performance na BBC Weekendu, kde se k němu na jeho koncertu připojila.
1: Express Top. Číslo 6.

0: Tyhle náušnice se blízkají na pátém místě v seznamu nejhranějších skladeb na Express FM. Song se objevil na debutovém mixtapeu Malcolma Todda, ale byl i jaksi opomenut. Nicméně díky TikToku se dostal do povědomí fanoušků a tak ho nakonec po dvou letech vydal i jako samostatný single. Calvinu Harrisovi se už blíží termín Beats for Love, kdy v první den, tedy 1. července, odehraje na severu Moravy svůj dlouho očekávaný set. Nejen pro tuto příležitost vytvořil track Satisfy, do kterého byla přizvána i irská DJka a zpěvačka Jazzy. Dnes jsou na čtvrtém místě.
1: To nejlepší z Express FM.
2: Express Top. Top. S Vaškem.
3: Číslo 3.

0: Za měsíc a kousek vyjde sedmá řadová deska Charlie XCX pojmenovaná Music Fashion Film. Kolik bude nakonec celkem skladeb na tomto albu se neví. Charlie měla jiné povinnosti, než dávat nějaké podrobnosti. Povinnosti to byly téměř družičkovské, když byla mezi pozvanými na svatbě zpěvačky Dua Lipa v Palermu. Toto je druhý song z desky Spring Summer 2026. Právě včera odehráli britští Nothing But Thieves v čele se zpěvákem Conorem Masonem svůj koncert na Rock for People. Zaznělo mnoho i z posledního alba Dead Club City i nový single Evolution. Ten bude na jejich novém albu Stray Dogs a kvůli němu se jako zločinci vrátili téměř po 10 letech na místo činu, tedy do Angelic Studios, kde nahráli své debutové album. Stray Dogs vznikalo po dobu 5 měsíců a říká se, že hovoří o síle komunity, sounáležitosti, kolektivních sdílených zkušenostech, které spojují outsidery. Tady je jejich Evolution na druhém místě.
1: Express Stop. Číslo 2.

0: posloucháte Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. MK a Poppy Bezcomp. Zone. Violet Grohl. Back in the K. Novinka číslo 2. Taylor Swift, I knew you. To je novinka číslo 3. Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec, ležím na zemi. Mezi novinkami je i pražská Past. Je mi 30, nejdu nikam. A poslední novinkou je Harry Styles, Dance No More. Aktuální 10. místo má Macy Peters a Questions. Devět, Peck Sesso, Do It Better. Osm, Fisher a Tones and I, Favor. Na 7. místě Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Lola Young, From Down Here, místo 6. Pětku má Malcolm Todd, Earrings. 4. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Spring Summer 26, to je Charlie XCX a místo 3. Dvojice jsou Nothing But Thieves, Evolution.
2: Express Stop. Stop.
1: No a poslední skladba už bude o tom nejhranějším v našem éteru. Tady je Švédka, která až v září vydává své album Estras. Bude na něm tahle, ještě stále můžeme říct, novinka I'm Your Girl Right. A to je pro tento týden vše. Tady je Express Stop a Tovelou.
0: Toto je nejhranější

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk, trička, byla, CZ.
2: Express FM.

Novinka. Express FM. And I remembered I loved you. Came back.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: potisk trička, byla CZ. Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Na doporučení lékařů a po diagnoze akutní infekce horních cest dýchacích, která vyústila v laryngitidu, se dnes večer nemůže objevit na pódiu. Takové bylo prohlášení týmu okolo zpěváka Roda Stewarta, jen pár hodin před zrušeným koncertem v Kalifornii. Jaké bylo rozčarování fanoušků, když ho pak večer viděli kamery, jak fandí Skotsku na mistrovství světa v zápase proti Haiti. Tak alespoň, že Skoti vyhráli. Phineas, brácha Billie Eilish, prozradil minulý týden, s kým by rád dělal nějakou hudbu, a padlo poměrně překvapivé jméno – Rihanna. Nicméně asi nikdy nedojde k téhle spolupráci. A to proto, že je moc stydlivý a nikdy by ten první krok neudělal. Takže nakonec tou odvážnou bude muset být ona. Frontman skupiny Culture Club, Boy George a jeho dlouholetý manažer Paul Kemsley, známý jako PK, zakládají novou společnost s názvem Artist Included, která se bude specializovat na nahrávání pomocí umělé inteligence. Boy George a jeho kolegové z kapely nikdy nekontrolovali master nahrávky hitu jako Karma Chameleon a myšlenkou Artist Included je využít umělou inteligenci k replikaci mladšího hlasu Boy George a vytvoření téměř identických nových nahrávek, které by uměl měli pod kontrolou. V podstatě jde o poněkud neobvyklejší verzi přístupu Taylor's Version.
0: Express FM.

Express FM. Express.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Na doporučení lékařů a po diagnoze akutní infekce horních cest dýchacích, která vyústila v laryngitidu, se dnes večer nemůže objevit na pódiu. Takové bylo prohlášení týmu okolo zpěváka Roda Stewarta, jen pár hodin před zrušeným koncertem v Kalifornii. Jaké bylo rozčarování fanoušků, když ho pak večer viděli kamery, jak fandí Skotsku na mistrovství světa v zápase proti Haiti. Tak alespoň, že Skoti vyhráli. Phineas, brácha Billie Eilish, prozradil minulý týden, s kým by rád dělal nějakou hudbu, a padlo poměrně překvapivé jméno – Rihanna. Nicméně asi nikdy nedojde k téhle spolupráci. A to proto, že je moc stydlivý a nikdy by ten první krok neudělal. Takže nakonec tou odvážnou bude muset být ona. Frontman skupiny Culture Club, Boy George a jeho dlouholetý manažer Paul Kemsley, známý jako PK, zakládají novou společnost s názvem Artist Included, která se bude specializovat na nahrávání pomocí umělé inteligence. Boy George a jeho kolegové z kapely nikdy nekontrolovali master nahrávky hitu jako Karma Chameleon a myšlenkou Artist Included je využít umělou inteligenci k replikaci mladšího hlasu Boy George a vytvoření téměř identických nových nahrávek, které by uměl měli pod kontrolou. V podstatě jde o poněkud neobvyklejší verzi přístupu Taylor's Version.